0: že Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Koch.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže jsem...

jsem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaní.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Trovníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písní bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči odjak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Vala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské Tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení a ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď Brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahleta skvostná píseň.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dá.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení, dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček na slyšenou, no a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět na život. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že?

0: stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
1: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
0: Ne, ne, ne, ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
1: No. Zkrátka jste v tom, ano.
0: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
2: O, to je podivný případ šetření.
1: No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
0: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
1: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
0: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
1: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
0: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
1: Ne, tak tohle
0: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
1: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
0: To ne... Ne, ne, ne, ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
1: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
0: No to, jak jste věrně to hrál. Po té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
1: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
0: No to jste nemusel, to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
1: No, to doufám.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli, Ivo?
5: Jak myslíš nápadníci, jako no, že mě balili, nebo...
4: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
5: Patriku, to už je.
4: Dávno.
5: Ani nechci říct tu číslovku.
4: Ale máš to v paměti.
5: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
4: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
5: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel a hráli jsme spolu divadlo a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
4: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
5: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a další na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
4: koho,
5: teď v září.
4: Červa, nebo...
5: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, že

0: Bach a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo k... No jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěla.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900, kdo třeba v téhle chvíli.
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manžestrové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mátka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase

0: no hlavně to šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Lhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře, Richard III, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme, Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční, tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečák a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi schovává.
2: Určitě, nevím, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: A chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuji za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Trojkoalici v Ostravě chce mít hnutí ANO a Starostové pro Ostravu domluvenou v příštím týdnu. Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Dnes bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Dvojblok hnutí ANO a Starostové pro Ostravu chce v hledání třetího partnera do koalice pokračovat od pátku. Dvě uskupení ve volbách získala dohromady 30 mandátů v 55 členem zastupitelstvu. Plánují další jednání s hnutím Ostravak a motoristy. Koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nestraníků, pokračuje ve vyjednávání koalice bez hnutí ANO. Podle lídra Jana Dohnala z ODS jednají s hnutím Ostravaka a chtějí zkusit znovu mluvit i se Starosty pro Ostravu.
2: Že ta matematická koalice existuje, tak pro nás to okamžitě byla samozřejmě preferovaná varianta. Víme, že hnutí Ostrava, kdyby do téhle varianty šlo, to, že do toho nechcou jít Starostové, je pro nás překvapení, nebo bylo v první okamžik překvapení, ale to, že je od hnutí ANO neodloupneme, bylo naprosto evidentní.
0: Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle rezortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už rezort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Vedení Karlovarského festivalu je další spoluprací otevřené a dodává, že podmínky z memorand dodržuje dlouho. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali. Oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
3: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
4: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
3: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
0: Nové sportoviště pro cyklisty je teď ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Jde o takzvané Skill Centrum. Město ho postavilo v areálu tamního skateparku. Nově se celé sportoviště jmenuje Adrenalin Park. Část pro cyklisty je složená z různých skoků a klopených zatáček a postavili tým Aleše Hanzela.
5: Je to postavené tak, aby to v Skill Centru zajezdil jakýkoliv jezdec. Od úplného začátečníka až pro člověka, který umí jako dobře jezdit. Je tam i samostatný skok do mulčovací kůry, kde si můžete zkusit triky. Když jakoby člověk upadne, tak ona ta kůra vás zachrání, že nepadáte na tvrdou zem.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně očekáváme ubývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz ráno je bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je středa 14. října roku 2026, hodiny ukazují 5 minut po páté a začíná dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním programem vás od této chvíle až do 9 hodin dopoledne bude provázet dvojice Lucka Kociánová a Petr Souku. Přejeme pěkný den a začínáme s Robertem Křesťanem.

Víte, že Tatra Kopřivnice je nejstarší automobilkou na našem území a zároveň i ve střední Evropě? Základy firmy byly položeny v roce 1850 živnostníkem Ignácem Šustalou, který vyráběl kočáry, povozy a bryčky. V roce 1897 byl vyroben první osobní automobil Prezident a o rok později první nákladní automobil. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Počítání mandátů, hledání většiny a strategické vybírání koaličních partnerů. Tak to vypadá po volbách v mnoha městech. Jsou ale místa, kde bylo o složení nového zastupitelstva více méně rozhodnuto ještě před hlasováním a obešli se tam úplně bez tradičních kandidátních listin. My vás na jedno takové místo zavedeme prostřednictvím reportáže už za 10 minut. Teď si ale připomeneme historii spjatou s dnešním datem 14. října.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojín nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou zataženo a také chladno. V Karviné teď naměříte 3,5 stupně Celsia, mnohem tepleji. Teď je v Opavě, tam už na teploměru je údaj 8 stupňů Celsia. Předpověď na dnešek na středu říká, že v našem regionu by mělo být většinou pod mrakem. Občas počítáme se slabým deštěm postupně, ale by měla ta oblačnost ubývat a jen výjimečně se mohou vyskytnout slabé přehánky, hlavně v horských oblastech. Teploty ty se dnes budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni v nížinách, na horách naměříte okolo 9.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.

0: Lucie Vondráčková a její hudební příspěvek do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 5:24 a míříme na Opavsko. Jedna kandidátka rovná se jedno jméno a každý sám za sebe. Tak vypadají už řadu let komunální volby v Neplachovicích u Opavy. A tak zatímco se teď v mnoha městech vyjednává o koalicích, v Neplachovicích vládne politický klid. Víceméně jasno bylo v podstatě už před volbami.
1: Tady vidím pozvánku na střeleckou soutěž, cvičení pro rodiče s dětmi, otevírací doba moštárny. Ani teď, ani před volbami tady nebyli žádní kandidáti, žádná předvolební reklama. Proč taky, říkají místní obyvatelé?
2: My, co bychom na to měli říkat? My lidi známe, tak je volíme podle toho, jak je známe.
1: Takže vyberete jméno, nemusíte nic dalšího.
2: Ano, nemusíme nic řešit.
3: Je to dobré, protože nemáme tady opozici, která z principu dělá vždycky potíže.
1: A jako v kterýkoliv jiný den to vypadá i na obecním úřadu.
4: No, povolební jednání moc není, protože v podstatě se nám změnil jenom jeden zastupitel, jeden nám odešel a jeden se dovolil. Budeme mít pracovní schůzku, na které si ujasníme, co a jak, a vlastně ať máme všechno nachystané na to ustavující zasedání.
1: Budete pokračovat jako starostka?
4: No, pokud mě zvolí, tak ano.
1: Tak se to asi předpokládá.
4: Předpokládá se to, no.
1: Dana Šrajerová, dlouholetá nezávislá neplachovická starostka, si kandidátní model každý sám za sebe pochvaluje. Odpadá přílišné politikaření a každý má, jak říká, vlastní odpovědnost. Celé to vzniklo po roce 2010, kdy se tady kvůli malému zájmu nedařilo sestavit běžnou kandidátku.
4: Prostě jsme nechtěli dál hledat další kandidáty jenom proto, aby byli na té kandidáce, ale chtěli jsme jenom ty, kteří chtějí pracovat. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme každý sám za sebe a každý sám budeme svojí stranou a nějak si budeme zodpovědní každý sám sobě. No.
1: Neplachovice ovlivnili sousední Holasovice, kde jednočlenné kandidátky zavedly už po roce 1989. Letos se tam ale ukázalo, že když někdo model poruší a zaregistruje kandidátku s více lidmi, situace se výrazně změní. Jedno holasovické sdružení teď ovládlo téměř polovinu zastupitelstva i s menším počtem preferenčních hlasů. V Neplachovicích se zatím tradice drží a ustavující jednání místního zastupitelstva vlastně jenom plynule a bez výraznější změny naváže na minulé volební období. Z Neplachovic Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: U zprávařského mikrofonu už je připravena Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Od dnešního dne až do neděle bude neprůjezdná cesta mezi místní části Odry a Pohoř a Kletnou. Město totiž připravilo frézování vozovky pod kládkou nového asfaltu a zpevnění krajnic. Objízdná trasa povede přes Odry, Mankovice a Soudol nad Odrou. Operace papeže Lva 14. dopadla dobře, informoval o tom v prohlášení Vatikán. Lékaři pontifikovi odstranili malý plícní úzel, který objevili při zdravotní prohlídce. Ze zákroku se Lev 14. bude zotavovat asi týden. Pro 71-letého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Obec Albrechtice na Karvinsku opravila polskou mateřskou školu. Nový je především interiér budovy. Dělníci vyměnili elektroinstalaci, vnitřní vodovody nebo třeba podlahy a podhledy. Stavební práce začaly na začátku prázdnin. Za rekonstrukci zaplatila radnice necelých 5 milionů korun. Karvinští házenkáři ve třetím kole Evropské ligy prohráli doma s Benficou Lisabon 26-35. Na první body v soutěži tak stále čekají. Po polovině základní části uzavírá český vícemistr tabulku skupiny F s dvoubodovou ztrátou právě na portugalský tým. Ten po předchozích dvou porážkách poprvé bodoval. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude zataženo, občas slabý déšť, postupně pak očekáváme ubývání oblačnosti a přehánky jen na horách. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Klimkovický tunel na dálnici D1 ve směru na Ostravu je uzavřen, provoz je sveden do protisměru, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava a teď bychom vám rádi nabídli pozvánku k poslechu našeho dopoledního vysílání, kdy v čase mezi 9. a 10. hodinou nabízíme náš takový putovní magazín Křížem krajem. O vzácném objevu i jako o kuriozitě současně, tak by se dalo mluvit o kolekci historického, kuchyňského a jídelního vybavení, které si teď zájemci mohou prohlédnout v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Předměty zřejmě patřily do domácnosti Macáků z Otenburgu a jsou z přelomu 16. a 17. století. Proč se ale luxusní a téměř neporušené nádobí objevilo v odpadu, tak i to vám objasní Romana Rosová z Národního památkového ústavu v Ostravě, se kterou připravila ten dnešní magazín Křížem krajem Iva Havlíčková. Začínáme 10 minut po 9. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Teď Neil Diamond a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: Na počasí se teď zaměříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, a to s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Nejdříve jako vždy aktuální situace.
2: Tak během druhé poloviny noci se od západu zatáhlo a teď se také místy vyskytuje slabý občasný déšť nebo přehánky. Teploty po tom zatažení vystoupily a jsou nyní většinou mezi 5 a 7, a tam, kde bylo kolem půlnoci nejchladněji, na Bruntálsku, Rýmářovsku až -1 stupeň, je tam teď, dá se říct, nejtepleji, kolem 7 stupňů až 8. Vítr ten postupně zesiluje, je mírný jihozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu, ale stále se najdou v údolích místa, kde je bez větří.
1: Probrali jsme aktuální stav a teď nabídneme předpověď na celý den.
2: Zpočátku bude velká oblačnost, občas slabý déšť, ale během dne od západu bude oblačnosti částečně ubývat a jen na horách se může s malou pravděpodobností vyskytnout odpoledne slabá přehánka. Teploty dnes vystoupí odpoledne na 13 až 16, na horách bude kolem 9 a vítr mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, se ale během dne bude měnit na severozápadní a večer zeslábne.
1: Tolik tedy dnešek. Pojďme ale dál. Počasí v noci a zítra.
2: V noci čekáme oblačno až polojasno, zpočátku z večera ještě se mohou na horách vyskytnout slabé přehánky, ale ty postupně vymizejí. Teploty budou klesat na 7 až 4 stupně, tam, kde bude méně oblačnosti, většinou to Bruntálsko, Rýmařovsko, až kolem 1 s přizemními mrazíky. Vítr slabý, severozápadní, postupně proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme převážně oblačno, ale oblačnost bude pro slunce částečně průsvitná. Teploty odpoledne maximálně 12 až 15, na horách kolem 8 a vítr slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí je pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Velké díky a hezký ráno.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.

0: Jana Martinová teď byla součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava v 5 hodin a 52 minut. Pro vás mám jeden programový tip, a sice pozvánku k poslechu pořadu Alex a host. Kdo dnes bude po 13. hodině u mikrofonu?
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá tam po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nejlepší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. V Neplachovicích při volbách znova využili model takzvaných jednočlenných kandidátek. Na letošní výstavě fotografií Ostrava Press Photo dostanou prostor i mladí talenti. Dnes bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
3: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
1: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. Návrh poslancům vrátili se stejnými výtkami taky senátoři. Sněmovna je koaliční většinou přehlasovala na začátku září. Funkci starostky v Neplachovicích u Opavy zřejmě znova obhájí nezávislá kandidátka Dana Šrajerová. Vyplývá to z výsledků voleb, které mají v této obci neobvyklou podobu. Každý tam kandiduje sám za sebe, protože je součástí jednočlenné kandidátky nazvané jeho jménem. Tento model se podle starostky osvědčil a od roku 2010 řeší problém s nedostatkem zájemců o práci na radnici. Výstava Ostrava Press Photo letos podpoří mladé talenty. Tradiční přehlídka ukáže ty nejlepší regionální novinářské a dokumentární fotky za uplynulý rok. Výstava bude v lednu v galerii Fejka Vysoké školy Báňské. Jak doplnil fotograf Lukáš Kaboň, mladí autoři do 25 let teď mají možnost mít své snímky mezi profesionály.
4: Chceme podpořit mladé fotografy v reportážním focení. Prosíme, ať nám pošlou svých nejlepších 10 snímků. My jednoho vybereme a ten bude s náma na výstavě. Fotky by měly být z letošního roku. U závěrku máme do 5. listopadu.
1: Do Rožnova pod Radhoštěm se dnes vrací Revolution Train. Vlak s interaktivním projektem o závislostech na vlakovém nádraží ukazuje, jak snadno může závislost změnit život. Kdy se do vlaku můžou lidi podívat, říká mluvčí Eva Javorová.
5: Vstup pro veřejnost je zdarma a to v čase od 15.10 do 17.50. Prostřednictvím působivé expozice se návštěvníci mohou seznámit s příběhy ze života a lépe pochopit, jaké důsledky mohou mít závislosti nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně pak očekáváme obývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě dávejte pozor, na silnici 11 za kruhovým objezdem se bouralo, na místě zasahují také složky IZS, počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4 minuty po šesté, to, co posloucháte, je program Českého rozhlasu Ostrava, o který se dnes po ránu starají Lucka Kociánová a Petr Soukup. A bývá dobrým zvykem, že krátce po šesté gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes je v kalendáři jméno Agáta, které má řecký původ a dá se vyložit jako laskavá, anebo láskyplná. Tak oslavenkyním vše nejlepší.

Víte, že v Bolaticích na Opavsku funguje skanzen lidových tradic a řemesel? Najdete ho v selském stavení rodiny Burianovi, které je staré zhruba 200 let. Velkým unikátem v bývalém chlévě je největší veřejně přístupná sbírka pazourků a kamenů nalezených přímo v této oblasti Slezska. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: It's a heartache, to byla Bonnie Tyler, 6 hodin 11 minut. Jedno malé zařízení ušetří téměř polovinu roční spotřeby vody. Takové a další rady teď na Krnovsku využívají lidé pomocí projektu Prevence energetické chudoby. Více vám o tom povíme krátce před 6:30 prostřednictvím reportáže.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit na zemi. Posadíme se. Hlava a trup v jedné rovině. Pokrčíme pravé koleno a přitáhneme k hrudníku. Levá noha natažená. Pravou nohu překřížíme levou, chodidlo položíme vedle stehna, koleno stále pokrčené a oběma rukama ho obejmeme. Podržíme 15 vteřin a vrátíme zpět. Totéž provedeme na druhou stranu. Cvik opakujeme 5krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu pod mrakem a také dost chladno. V Českém Těšíně teď naměříte něco málo přes 5 stupňů Celsia. Poněkud tepleji je na Opavsku, konkrétně meteostanice v Chuchelné teď udává teplotu 9,2 stupně Celsia. Prognóza na středu ta hovoří o tom, že bude zpočátku zataženo, občas slabý déšť, postupně ale bude oblačnosti ubývat a přehánky budou jen výjimečné, a to hlavně v horských oblastech. Teploty dnes vystoupají maximálně k 16 stupňům Celsia. Teď hovořím o nížinách. Na horách naměříte okolo 9.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Před půl sedmou teď míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Krnovsko. Tam přibývá lidí, kteří mají problémy s cenou energií. Mohou si nechat poradit od pracovníků projektu Prevence energetické chudoby. Ti chodí přímo do domácností a pátrají po největších žroutech energie. A mezi klienty nepatří jen ty nejzranitelnější skupiny. Projekt využívají i lidé, kteří mají normální výdělky.
1: Velké náklady na vyúčtování, které se každý rok neustále zvyšuje.
2: Kamil bydlí ve starém velkém bytě na hlavním Krnovském náměstí. Jaké máte ty nedoplatky?
1: Zhruba asi 25 tisíc za rok, teďka co přišlo vyúčtování a už se to druhým rokem opakuje.
2: I přes zvednuté zálohy přišel opět nedoplatek. Požádal proto o pomoc.
3: Se díváme na spotřebiče, na úsporu vody a jak to vypadá i právě přímo s konkrétním vyúčtováním.
2: O tom, jak může jaká domácnost ušetřit, ví Anna Váverová, která je součástí projektu Prevence energetické chudoby.
3: My tam máme ten spořič vody, je to malá věc, která se dává ke sprše mezi hadici. Je to názorná ukázka. Klientům právě ukážeme, že můžou ušetřit na té vodě. Sníží se průtok na 6,7 litrů za minutu.
2: To je skoro o polovinu méně než bez spořiče. Je to ale jenom jeden z příkladů. Peníze za energie můžou v domácnosti utíkat třeba přes stará okna, což je i případ Kamila. Anna Váverová ale upozornila na cenu za 1 gigajoule v městských bytech. Ten v Krnově přesahuje 1000 korun. Například v nedalekém Bruntálu je cena za gigajoule něco málo přes 900 korun. V Rýmařově dávají zhruba 800 korun. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové s tím město nemůže nic udělat.
4: Jde o cenovou politiku společnosti Veolia Energie Česká republika, kterou se každoročně snažíme ovlivnit. Bohužel neúspěšně.
2: Firma Veolia odpověděla, že do současné ceny v Krnově se promítla obnova po povodni v roce 2024. Tamní teplárna taky přechází na biomasu a obnovitelné zdroje, takže do budoucna mají ceny zůstat stabilní a bez závislosti na emisních povolenkách. Na rozdíl třeba od Rýmařova, kde topí plynem. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Objem hypoték v září vzrostl, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z nejnovějšího hypomonitoru České bankovní asociace. Vzrostla i průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Karviná chce na jaře příštího roku otevřít opravené Larišovy konírny a bývalou mléčnici v zámeckém parku. Rekonstrukce za více než 100 milionů korun přinesla stavbařům i nečekaná překvapení, například písek ukrytý uvnitř mohutných zdí. V historických budovách vznikne kulturně komunitní centrum. Havířov začal s další etapou obnovy lesoparku Stromovka. Část tamního parku upravovala radnice už vloni. V druhé fáze stavebních prací vzniknou nová dětská a workoutová hřiště. Pak taky zelené odpočinkové valy a místa, kam budou moct lidé vyrazit na piknik. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v tripolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Den před ní navíc triumfoval Jiří Přívratský ve střelbě ze vzduchové pušky. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude zataženo, občas slabý déšť, postupně pak ale očekáváme ubývání oblačnosti a přehánky jen na horách. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kopřivnici se v ulici Štramberská srazila dvě osobní auta. Na místě je i policie, projíždějte tam velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jan Gledecký a Pavel Novák a hned poté pozvánka k poslechu pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Ten i dnes nabídneme 10 minut po 11. hodině.

0: SRA se v originále jmenuje písnička, kterou jsme teď slyšeli pod názvem Nádherná láska. Od Pavla Nováka je 6 hodin a 40 minut. I dnes po 11. hodině v našem vysílání přivítáme hosta a tím bude Nikola Cenková. Je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas i péči nastávajícím maminkám. Od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. I na to se jí v dnešním pořadu bude ptát Kateřina Huberová. Poslouchejte nás 10 minut po 11. hodině. Teď němečtí Alphaville, budeme vzpomínat na konec 80. let s nahrávkou Dance With Me, no a hned poté nabídneme telefonát s ostravskými meteorology.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Na počasí se teď zaměříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, a to s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Nejdříve, jako vždy, aktuální situace.
2: Tak během druhé poloviny noci se od západu zatáhlo a teď se také místy vyskytuje slabý občasný déšť nebo přehánky. Teploty po tom zatažení vystoupily a jsou nyní většinou mezi 5 a 7, a tam, kde bylo kolem půlnoci nejchladněji, na Bruntálsku, Rýmařovsku až -1 stupeň, je tam teď, dá se říct, nejtepleji, kolem 7 stupňů až 8. Vítr ten postupně zesiluje, je mírný jihozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu, ale stále se najdou v údolích místa, kde je bez větří.
1: Probrali jsme aktuální stav a teď nabídneme předpověď na celý den.
2: Zpočátku bude velká oblačnost, občas slabý déšť, ale během dne od západu bude oblačnosti částečně ubývat a jen na horách se může s malou pravděpodobností vyskytnout odpoledne slabá přehánka. Teploty dnes vystoupí odpoledne na 13 až 16, na horách bude kolem 9 a vítr mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, se ale během dne bude měnit na severozápadní a večer zeslábne.
1: Tolik tedy dnešek. Pojďme ale dál. Počasí v noci a zítra.
2: V noci čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku z večera ještě se mohou na horách vyskytnout slabé přehánky, ale ty postupně vymizí. Teploty budou klesat na 7 až 4 stupně. Tam, kde bude méně oblačnosti, většinou to Bruntálsko, Rýmařovsko, až kolem 1 s přizemními mrazíky. Vítr slabý, severozápadní, postupně proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme převážně oblačno, ale oblačnost bude pro slunce částečně průsvitná. Teploty odpoledne maximálně 12 až 15, na horách kolem 8 a vítr slabý severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí je pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Velké díky a hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byl Lešek Semelka, teď je 6 hodin 54 minut a my se dostáváme k pozvánkám s datem 14. října. Tak kam vyrazit? Třeba do obecního domu v Opavě, tam v sále Purkmistrů dnes bude přednáška, moderovaná beseda s názvem V nechtěném státě čeští Němci a meziválečné Československo. Akce začíná v 17 hodin, moderovat bude Jiří Neminář z muzea Lučínská, přednášet bude Pavel Kladiva z Ostravské univerzity. V městské knihovně Nový Jičínek vynění výstava Kurýr z planety Země. Komiksová putovní výstava vznikla na motivy stejnojmenného komiksu. Podle scénáře Kláry Smolíkové ho nakreslil Martin Hanschild. Výstava v oddělení T-klub trvá do 27. října. Ve středisku Střecha ve Vrbně pod Pradědem můžete vidět výstavu k 80. výročí Vrbenské knihovny. A galerie Marička v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově hostí výstavu obrazu s názvem Když se poutatíš. Ta prezentuje tvorbu Jany Mikuláškové a Vladimíra Čondáka. Trvá do 30. října.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. V Horní Bečvě na Vsetínsku přišla k volbám a víc než polovina voličů jasně vyhráli nezávislí. V Českém Těšíně končí provizorní parkování na autobusovém nádraží. Dnes bude oblačno, teploty maximálně 16 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
2: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
0: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. V září vzrostla taky průměrná výše hypotéky, a to na 4 miliony a 670 tisíc korun. Komunální volby v Horní Bečvě na Vsetínsku jasně vyhráli nezávislí Společně pro Horní Bečvu. Získali víc než 70% hlasů a 11 z 15 křesel v zastupitelstvu. Zbylé 4 obsadila kandidátka Společně pro Horní Bečvu. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta čeká nové zastupitelstvo řada úkolů.
3: Je rozjeto několik velkých projektů. Máme teďka investiční na byto na 3 roky dopředu. V září jsme zahájili stavbu bytů a veřejných prostředků. Stranství za Pilou, je to masivní projekt za 250 milionů. Samozřejmě tohle nás bude intenzivně zaměstnávat.
0: V sadu Jožky Jaburkové v Ostravě Vítkovicích se od 15 hodin koná veřejné projednání plánu na proměnu parku. Radnice spolu s architekty představí změny, které rozsáhlou zelenou plochu čekají. Akce se koná u altánu uprostřed parku a v případě špatného počasí ji obvod přesune do sálu Vítkovické radnice. Řidiči v Českém Těšíně už nemůžou parkovat na autobusovém nádraží. Stání tam bylo dočasné jako náhrada za místa, které v centru zabrali stavaři při rekonstrukci dvou komunikací. Práce na ulicích Božkova a Štefánikova jsou už ale hotové.
4: Osobní auta už nesmí stát na betonové ploše nedaleko centra města. Radnice tam vrací původní dopravní režim. Bývalé autobusové nádraží opět slouží pouze autobusové dopravě a také vozidlům taxislužby. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně ale očekáváme obývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově je na kruhovém objezdu ulice U nádraží poruchané auto, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Lucka Kociánová a Petr Soukup, přejeme krásné 14. říjnové ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Co nabídneme v nejbližších zhruba 25 minutách z muziky třeba Činasky, Petra Kotvalda nebo kapelu Fiction Factory. Také se zaměříme na aktuální dění v třineckém hokeji. Artur Kubica dobře poradí v rubrice Dvakrát měř jednou řeš a už za 3 minuty vás čeká jedna ze zajímavostí o moravskoslezském regionu.

Víte, že první koupaliště na severní Moravě a ve Slezsku bylo v Ostravě Hulvákách? Bylo otevřeno 18. května 1930 jako první veřejné koupaliště. Předtím se lidé v Ostravě koupali především v řekách Odře a Ostravici. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: zásluhu na tom měl brankář Ondřej Kacetl. V našem vysílání ho uslyšíte v reportáži krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Jestli se nudíte a nevíte, co na zahrádce dělat, tak právě teď je ideální čas na přípravu zahradních domovů pro ptáčky a drobné živočichy. Ježci, ještěrky, slepíši, úžovky a další ocení, když jim v zahradě připravíte vhodná místa pro zimní spánek. Vhodné je nechat na části pozemku třeba nahrabané listí, můžete je také nahrabat do menších hromádek a v koutech zahrady můžete navršit větve a vytvořit tak další vhodné úkryty. Já v rohu zahrady skladuju dřevo do krbu a za ním je takový skrytý prostor, kam se dá schovat. Tak snad jim to pomůže. Koncem října už také můžete začít s přikrmováním ptáků a vyvěšováním ptačích budek. Proč v říjnu? Protože ptáci si pro jarní hnízdění vyhlíží vhodná místa s velkým předstihem a vy je tak dostanete na svou stranu. Mít doma skupinu ptáčků, kteří tam hnízdí a likvidují housenky po celé zahradě, tak to je dar. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V regionu Severní Moravy a Slezska je dnes po ránu hodně oblačnosti, místy zataženo a také chladno.

0: V Nájblunkovsku v Hornilomné teď naměříte teplotu 3 stupně Celsia. Západní část regionu hlásí vyšší teploty, například a v Krnově teď necelých 10 stupňů. Prognóza na středu říká, že bude zpočátku zataženo, počítejme také se slabým deštěm, postupně ale bude oblačnosti ubývat, bude se rozpouštět a jen výjimečně budou přehánky, hlavně tady v horských oblastech. Teploty v nížinách 13 až 16, na horách okolo 9 stupňů.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Náš středeční dopolední host Nikola Cenková je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám. Od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, my se v 7 hodin 22 minut zaměříme na oblast sportu. Hokejisté Třince v posledním extraligovém utkání v Pardubicích přišli o neporazitelnost. Jejich rekord, kdy nestratili od začátku sezóny ani bod, tak skončila na 9 zápasech. A velkou zásluhu na tom měl brankář Ondřej Kacetl, který ale chválí i ofenzivu týmu. Průměrně totiž oceláři dávají 5 gólů na zápas.
1: Je to pro golmana jednodušší a my jsme rádi, že jsme tady všichni u toho, že vlastně ten Třinec se mu daří. Vážíme se toho, ale jdeme s pokorou dál.
2: Třinec možná hraje nejhezčí hokej a zároveň s velkou lehkostí. Brankář Ondřej Kacetl, který nastoupil do 7 zápasů, se občas i kochá hrou vlastního týmu.
1: Jo, určitě ten hokej je krásný. Jde vidět, jak mají klid na hokejkách a jak vidí ty spoluhráči o ty prázdné brány. A zároveň, když ví, že to nejde, tak to nepřekombinovává a střílej. A říkám, je to radost se nadívat a chytá se za nima výborně.
2: Pokračuje Ondřej Kacetl, který v minulé sezóně nedostával tolik příležitostí. Jedničkou byl jeho kolega Marek Mazanec.
1: Konkrétně pro mě to bylo loni hodně těžké, tohle z toho, když jsem tam měl dlouhé pauzy a my jsme se o tom bavili s trenérem před sezónou, že bychom chtěli víc to točit, aby jsme byli v šepu barva a určitě lepší, když ten golman má nějaký zápas a nesedí dlouho na střílečce.
2: Oproti minulé sezóně má Káca, jak zní Kacetlova přezdívka, daleko lepší statistiky.
1: Já jsem se snažil i loni stejně, aby se dařilo, bohužel prostě Mazi měl fazonu neskutečnou a těch zápasů jsem tolik nedostal, abych se tam mohl prostřídat a když jsem dostal, tak jsem dostával hodně gólů. Když třeba výkony nebyly špatný, ale prostě mi tam padalo, takže bylo to, jak to bylo a pak se musel být nachystané play-off, kdy přišla ta šance. No.
2: Třinec každý rok obmění kádr jen drobně, ale to se obě posily vydařily. Návrat reprezentanta Voženílka ze Švýcarska je pro oceláře klíčový a obránce Pirochta je po přestupu z Mladé Boleslavy nejlepším střelcem mezi obránci.
1: Já myslím, že ten tým si sedl a určitě jde to vidět na ledě, že ti kluci se daří, jim daří navzájem a hodně se to doplnilo a zatím to funguje, tak budeme věřit, že to bude fungovat celou dobu dál.
2: Dodává brankář Třineckých ocelářů Ondřej Kacetl. Další zápas čeká jeho tým v pátek v domácí Verkaréně proti Mladé Boleslavi. Střince David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdykoliv a kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Například ale v Karviné chce podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Od dnešního dne až do neděle bude neprůjezdná cesta mezi místní části Odry Pohoř a Kletnou. Město totiž připravilo frézování vozovky, pokládku nového asfaltu a zpevnění krajnic. Objízdná trasa povede přes Odry, Mankovice a Suchdol nad Odrou. Výstava Ostrava Press Photo letos podpoří mladé talenty. Tradiční přehlídka ukáže ty nejlepší regionální novinářské a dokumentární fotky za uplynulý rok. Výstava bude v lednu v galerii Fejka Vysoké školy báňské. Jak doplnil fotograf Lukáš Kaboň, mladí autoři do 25 let teď mají možnost mít své snímky mezi profesionály. Obec Albrechtice na Karvinsku opravila polskou mateřskou školu. Nový je především interiér budovy. Dělníci vyměnili elektroinstalaci, vnitřní vodovody nebo třeba podlahy a podhledy. Stavební práce začaly na začátku prázdnin, za rekonstrukci zaplatila radnice necelých 5 milionů korun. Karvinští házenkáři ve třetím kole Evropské ligy prohráli doma s Benficou Lisabona 26-35. Na první body v soutěži tak stále čekají. Po polovině základní části uzavírá český vícemistr tabulku skupiny F s dvoubodovou ztrátou právě na portugalský tým. Ten po předchozích dvou porážkách poprvé bodoval. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku dne bude zataženo, občas slabý déšť, postupně pak ale očekáváme ubývání oblačnosti a přehánky jen na horách. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 na 58. kilometru ve směru na Frýdek Místek je porouchané auto. Projíždějte místem velmi opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Krátké zprávy v programu Českého rozhlasu Ostrava naservírovala Lucka Kociánová. Teď pojďme k muzice. Karel Gott, Marta Kubišová a pak se ještě jednou vrátíme k právě proběhlým volbám.

0: Hudební příspěvek do dnešního programu od Marty Kubišové, 7 hodin 39 minut. Jedna kandidátka rovná se jedno jméno a každý sám za sebe. Tak vypadají už řadu let komunální volby v Neplachovicích u Opavy. A tak zatímco se teď v mnoha městech vyjednává o koalicích, v Neplachovicích vládne politický klid. Víceméně jasno bylo v podstatě už před volbami.
1: Tady vidím pozvánku na střeleckou soutěž, cvičení pro rodiče s dětmi, otevírací doba moštárny. Ani teď, ani před volbami tady nebyli žádní kandidáti, žádná předvolební reklama. Proč taky, říkají místní obyvatelé?
2: My, co bychom na to měli říkat, my lidi známe, tak je volíme podle toho, jak je známe.
1: Takže vyberete jméno, nemusíte nic dalšího.
2: Ano, nemusíme nic řešit.
3: Je to dobré, protože nemáme tady opozici, která z principu dělá vždycky potíže.
1: A jako v kterýkoliv jiný den to vypadá i na obecním úřadu.
4: No, povolební jednání moc není, protože v podstatě se nám změnil jenom jeden zastupitel, jeden nám odešel a jeden se dovolil. Budeme mít pracovní schůzku, na které si ujasníme, co a jak, a vlastně ať máme všechno nachystané na to ustavující zasedání.
1: Budete pokračovat jako starostka?
4: No, pokud mě zvolí, tak ano.
1: Tak se to asi předpokládá.
4: Předpokládá se to, no.
1: Dana Šrajerová, dlouholetá nezávislá neplachovická starostka, si kandidátní model každý sám za sebe pochvaluje. Odpadá přílišné politikaření a každý má, jak říká, vlastní odpovědnost. Celé to vzniklo po roce 2010, kdy se tady kvůli malému zájmu nedařilo sestavit běžnou kandidátku.
4: Prostě jsme nechtěli dál hledat další kandidáty jenom proto, aby byli na té kandidáce, ale chtěli jsme jenom ty, kteří chtějí pracovat. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme každý sám za sebe a každý sám budeme svojí stranou a nějak si budeme zodpovědní každý sám sobě. No.
1: Neplachovice ovlivnili sousední Holasovice, kde jednočlenné kandidátky zavedly už po roce 1989. Letos se tam ale ukázalo, že když někdo model poruší a zaregistruje kandidátku s více lidmi, situace se výrazně změní. Jedno holasovické sdružení teď ovládlo téměř polovinu zastupitelstva i s menším počtem preferenčních hlasů. V Neplachovicích se zatím tradice drží a ustavující jednání místního zastupitelstva vlastně jenom plynule a bez výraznější změny naváže na minulé volební období. Z Neplachovic Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Mluvíte v programu Českého rozhlasu Ostrava, budeme o počasí, a to s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá.
2: Tak v kraji máme zataženou nebo skoro zataženou, místy se také vyskytuje slabý déšť, teploty jsou nejčastěji od 5 do 9 stupňů a vane mírný jihozápadní vítr o průměrných rychlostech od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Je tady středa, 14. říjnový den, jak bude?
2: Taky nadále očekáváme zataženou oblohu s občasným slabým deštěm, postupně ale bude oblačnosti ubývat a jen s malou pravděpodobností se mohou na horách vyskytnout slabé přehánky. Maximální denní teploty dnes budou od 13 do 17 stupňů, na horách to bude kolem 9 stupňů a povane mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, který se bude měnit na severozápadní a večer postupně zeslábne.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci? A co přinese zítřek?
2: Noc by měla být oblačná až polojasná. Zpočátku se mohou na horách vyskytnout ještě slabé přehánky. Minimální teploty budou nejčastěji od 7 do 4 stupňů. Při zmenšené oblačnosti to bude kolem 1 stupně Celsia a budou se také vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr bude slabý, severozápadní, postupně proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme převážně oblačnou oblohu. Maximální teploty budou od 12 do 15 stupňů. Na horách to bude kolem 8 stupňů. A vítr bude jenom slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Poprosím ještě o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře aktuálně 1026 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 65 a 90%.
1: Informace o počasí, které nabídl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Život plyne dál,

0: Jenom trochu vním.
1: Tančit jste teď mohli se skupinou Mirai 7 hodin 52 minut, pojďme k pozvánkám. Jindřich Štrajt o Serháje, to je pozvání na výstavu známého dokumentárního fotografa do Národního zemědělského muzea v Ostravských Dolních Vítkovicích. Snímky přibližují život v osadě Háj na Šumpersku a připomínají i povodeň, která místo zasáhla. Zámek Frištáta v Karviné zve na netradiční prohlídky zámeckých prostor. V roli průvodce je kastelán, který zájemců prozradí více o zákoutí karvinského empírového zámku a ukáže běžně nepřístupné prostory. Prohlídky začínají v 10 hodin a trasa není vhodná pro pohybově omezené osoby. Výstavní síň Stará pošta v Novém Jičíně hostí výstavu obrazů Moniky Štecherové a Sylvie Henniger s názvem Život je barevný sen. Výstava bude trvat až do 27. října. A v malém sále Městského domu kultury v Karviné se od 18 hodin koná přednáška o Islandu. Je součástí cyklu pravidelných cestovatelských večerů Karviná, svět a zase zpět. Přednášet bude Ivo Petr.
2: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Lidé na Krnovsku se začali hlásit do projektu Prevence proti energochudobě. Historické konírny a mléčnice se mění v kulturní centrum. Karviná počítá s otevřením na jaře. Dnes bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
5: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snázejí vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
3: Pavel vrátil poslancům k opětovnému posouzení taky doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoce jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomoci prezidenta. Pokud změna projde, plánuje se obrátit na ústavní soud. Návrh poslancům vrátili se stejnými výtkami taky senátoři. Sněmovna je koaliční většinou přehlasovala na začátku září. Někteří lidé na Krnovsku začali využívat služby projektu Prevence proti energochudobě. Pracovníci chodí přímo do domácností a snaží se zájemcům poradit, kde můžou ušetřit na energiích.
6: Zhruba asi 25 tisíc za rok, teďka co přišlo vyúčtování a už se to druhým rokem opakuje.
7: Kamil bydlí na Krnovském hlavním náměstí a takové má nedopadky za teplo a ohřev vody. Podle preventistky Anny Vaverové jsou u Kamila problémem stará okna, je ale v nájmu a opravit je nemůže.
8: Se díváme přesně na spotřebiče, na úsporu vody, kolik jim můžeme ušetřit.
7: Většina lidí totiž nepoužívá spořiče. Rozdíl v proudu je neznatelný a ohřev vody může stát skoro o polovinu méně. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Operace papeže Lva 14. dopadla dobře, informoval o tom v prohlášení Vatikán. Lékaři pontifikovi odstranili malý plícní úzel, který objevili při zdravotní prohlídce. Ze zákroku se Lev 14. bude zotavovat asi týden. Pro 71-letého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Karviná chce na jaře příštího roku otevřít opravené Larišovy konírny a bývalou mléčnici v zámeckém parku. Rekonstrukce za více než 100 milionů korun přinesla stavbařům i nečekaná překvapení, například písek ukrytý uvnitř mohutných zdí. V historických budovách vznikne kulturně komunitní centrum, upřesnila ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová.
9: V jedné té budově bude velký sál multifunkční, v té další části budou menší prostory pro realizaci takových těch komornějších akcí. Myslím si, že velikost tohoto sálu tady v Karviné chyběl, protože máme tady větší prostory, pak máme takové menší, toto je vlastně ta střední cesta.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně ale očekáváme ubývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 11 se dnes mezi Havířovem a Českým Těšínem pohybují pracovníci údržby. Projíždějte tam opatrně a v Kopřivnici se v ulici Štramberská zdržíte u nehody dvou aut.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
12: Do své poslední čtvrté vysílací hodiny teď vstupuje Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, dnes tedy s datem 14. října. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Souku přejeme všem dobrý den i poslech. V nejbližších minutách pro vás budeme mít opět zajímavost týkající se Moravskoslezského regionu a v rubrice Co v učebnicích nebylo se dnes Martin Písařík zaměří na i v zimním období kvetoucí květiny. Tak buďte s námi s Českým rozhlasem Ostrava.

Víte, že největší a nejucelenější sbírku historických praček, valch a mandlů u nás najdete ve Vraclávku na Bruntálsku? Soukromé muzeum praček v podhůří Jeseníků vybudoval sběratel Libor Hajda ve staré kamenné stodole. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Když se podíváme na to, co důležitého se chystá na silnicích v Moravskoslezském regionu, nabídneme vám další z pravidelných ranních rubrik. Už je 112. pokračování seriálu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mrkneme na aktuální počasí. Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu většinou pod mrakem. V Karviné teď naměříte na teploměru necelých 7 stupňů Celsia. Trochu tepleji je v Frenštátu pod Radoštěm 9 stupňů. Prognóza na dnešek říká, že zpočátku ještě bude zataženo, občas může i slabě zapršet, nicméně v průběhu dne dojde k ubývání oblačnosti a přehánky jen výjimečně, hlavně tedy na horách. Teploty dnes v nížinách od 13 do 16. Na horách naměříte okolo 9.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S dívčí kapelou Black Milk jsme teď 3 minuty pobyli v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 8 hodin 24 minut a v tomto čase se podíváme na důležité silnice v regionu. Co se na nich v nejbližší době připravuje, to už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Do 20. října zvýšíme protismykové vlastnosti vozovek na vybraných rizikových místech, například u přechodů, semaforů nebo v zatáčkách nebo při vjezdech na kruhové objezdy. Úprava zlepší přilnavost pneumatik a na mokrém povrchu výrazně zkrátí brznou dráhu. Drsnější povrch zhotovíme na dálnici D48 v Rychalticích a na silnici první třídy číslo 11 v Opavě, Šenově a Ostravě.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu opět nejsem sám, u zprávařského mikrofonu je Lucka Kociánová.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Funkci starostky v Neplachovicích u Opavy zřejmě znova obhájí nezávislá kandidátka Dana Schrajerová. Vyplývá to z výsledků voleb, které mají v této obci neobvyklou podobu. Každý tam kandiduje sám za sebe, protože je součástí jednočlenné kandidátky nazvané jeho jménem. Tento model se podle starostky osvědčil a od roku 2010 řeší problém s nedostatkem zájemců o práci na radnici. Nová točna na Bílé Konečné už je hotová. Část využívají autobusy a cestující z české i slovenské strany hranice. Součástí je i parkoviště pro osobní auta, které bude přístupné po kolaudaci. Nezávislý starosta Tomáš Kubačák upozorňuje, že na parkoviště nesmí vyjíždět těžká technika. Objem hypoték v září vzrostl. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z nejnovějšího hypomonitoru České bankovní asociace. Vzrostla i průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Více než stovku oborů a profesí nabídne v Opavě veletrh povolání. Přehlídku pracovních možností pro školáky pořádá dnes a zítra Opavská hospodářská komora, Úřad práce, město Opava a Moravskoslezský kraj. Akce navazuje na loňský veletrh, který navštívili přes 4000 lidí. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude zataženo, občas slabý déšť. Postupně pak ale očekáváme ubývání oblačnosti a přehánky jen na horách. Teploty dnes vystoupají na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntálu je uzavřena část ulice Jesenická a Dukelská. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka končí 19. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: O literární soutěži s názvem Můj svět budeme v našem vysílání mluvit už za chvíli.

0: 8 hodin 39 minut míříme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava do Frýdku Místku. Tamní městská knihovna vyhlásila další ročník literární soutěže Můj svět. Přihlásit se může každý, kdo si píše třeba jen tak pro radost a chtěl by se podělit o svou tvorbu s ostatními. Více už nám po telefonu řekne jedna z organizátorek Jana Macková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kdo a jakým způsobem se tedy do té soutěže může přihlásit?
1: Takže soutěž Můj svět je určená, jak jste říkal, opravdu nejen začínajícím autorům, ale všem, kdo rádi píší, aniž je psaní jejich povoláním. Od studentů po seniory, spodní hranice účastníků je 15 let, horní hranice samozřejmě není určená, míváme i 80-leté autory. No a kdo má zájem sdílet své literární texty v naší soutěži, stačí, aby je spolu s uvedením jména, věku a bydliště poslal mailem na adresu Můj svět, mk.cz, adresa je uvedena na webu knihovny, a to do 31.12. letošního roku.
0: Hmm. Jakým způsobem pak budete vybírat ta nejlepší díla?
1: No, práce rozdělujeme do 6 podkategorií podle věku, poezie do 15 až 18 let, 19 až 30 let a nad 30 let věku. A taktéž je to u prózy. A ty kategorie jsou hodnoceny zvlášť. No a práce v letošním ročníku budou hodnoceny ze 4 různých odborných pohledů, profesionálního spisovatele, 2 pedagogů odborných znalců českého jazyka a jedním s knihovníkem. No a jakým způsobem? No práce se jako v jiných literárních kláních hodnotí především její originalita, literární zpracování, myšlenkový emoční náboj, ale taky formální stránka textu, gramatika nebo dodržení rozsahu textu. Porotci práce individuálně bodují podle dohodnutých pravidel a při společném setkání pak vybíráme účastníky s největším počtem bodů. Ale ještě můžu, že letošnímu ročníku zkoušíme oblec trochu nový kabát. Máme porotu v novém složení, která bude práce hodnotit anonymně. To znamená, že nebude znát jména, konkrétní věk, povolání ani bydliště autora.
0: Mm-hmm. Letos jde už o 34. ročník této soutěže. Můžete tudíž trošku hodnotit, jaký je zájem autorů?
1: No, v těch 90. letech, kdy jsme se soutěží začínali, se zájem pohyboval okolo 30 autorů, no a postupně stoupal, především díky elektronické komunikaci a propagaci na literárních webech, a v současné době se pohybuje tak mezi 100 až 120 účastníky. No, a jsou to autoři nejen z celé České republiky, no z Prahy, prostě ze všech měst různých, ale taky každým rokem se nám ozve několik patriotů žijících v Londýně, Austrálii nebo Chorvatsku, a loni třeba se nám registrovalo asi 100 autorů.
0: Amatérští spisovatelé se mohou přihlásit do literární soutěže Můj svět ve Frýdku Místku. My jsme o tom teď hovořili s jednou z organizátorek akce Janou Mackovou. Děkujeme za informace a přejeme příjemný den.
1: Vám taky děkuju. Nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Máme takové dost zamračené středeční ráno na severní Moravě a ve Slezsku. Teploty také nepříliš vysoké. V Bohumíně teď naměříte 7,5 stupně. Ve Frenštátu pod Radoštěm teploměr ukazuje 9 stupňů Celsia a prognóza hovoří o tom, že teploty sice dnes ještě trochu nahoru půjdou, ale zase ne o moc. Zpočátku bude ještě zataženo. Občas může i slabě zapršet, v průběhu dne se ale bude ta oblačnost rozpouštět a přehánky můžeme čekat pouze v horských oblastech. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni v nížinách, na hřebenech hor pak naměříte okolo 9.
2: Náš středeční dopolední host Nikola Cenková je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám. Od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zasmějte se s námi.
1: A to taková mladá, čerstvě vdaná paní přiběhne domů, obejme manžela a povídá mu: Karlíčku, představ si, udělala jsem to, mám konečně řidičský průkaz a teď už spolu můžeme projet celý ten krásný svět. A ten manžel se tak zaculí a povídá: Aničko, upřesni prosím tě, co myslíš. Chtěla si říci, projedeme spolu tady ten svět, anebo, což je asi bližší, onen svět? A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Začala druhá fáze revitalizace Havířovského lesoparku Ostromovka. A co přinese, to vám poví Lucka Kociánová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava už za 8 minut. No a pak už vás vysíláním tím dopoledním bude provázet Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Souku. Mějte krásný den.

Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Začala druhá fáze revitalizace Havířovského lesoparku Stromovka. V karvinských ztrátách a nálezech čekají na majitele peníze i drahé telefony. Dnes bude oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
2: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
0: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. Návrh poslancům vrátili se stejnými výtkami taky senátoři. Sněmovna je koaliční většinou přehlasovala na začátku září. Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Havířov začal s další etapou obnovy lesoparku Stromovka. Část tamního parku upravovala radnice už vloni. V druhé fázi stavebních prací vzniknou nová dětská a workoutová hřiště. Pak taky zelené odpočinkové valy a místa, kam budou moct lidé vyrazit na piknik.
3: Novinkou bude i venkovní amfiteátr i s elektřinou pro kulturní program. V parku vzniknou také vodní plochy. Za úpravy město zaplatí 30 milionů korun. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: 30 tisíc korun zůstává v Karviné bez svého majitele. Peníze patří mezi nálezy, o které se dosud nikdo nepřihlásil, podobně jako o některé mobilní telefony v hodnotě kolem 20 tisíc korun. Evidence městského magistrátu zahrnuje také chytré hodinky, potvrzuje mluvčí radnice Monika Danková.
4: Zajímavostí jsou také jízdní kola, která si jejich majitelé nevyzvednou. Pokud se o ně nikdo nepřihlásí, město je daruje na dobročinné účely. Každoročně tak přibližně 15 kol putuje organizaci Kola pro Afriku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně ale očekáváme ubývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám dnes přeje od mikrofonu Richard Piskala. Už za chvíli pro vás budeme mít magazín Křížem krajem. V něm se dnes budeme věnovat, představte si, sadě kuchyňského nádobí. Ale jak možná tušíte, nebude to ledajaké nádobí. Vykopali ho archeologové. No a víc prozradím za chvilku. Bude to opravdu zajímavé. Krásné dopoledne.

Víte, že v zámeckém parku v Jindřichově na Bruntálsku najdete na kmeni torza jedné z letitých zámeckých dřevin vyryté nápisy v korejštině? Jsou památkou na pobyt severokorejských válečných sirotků z doby korejské války v 50. letech minulého století. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Skupina ABBA doznívá v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku tady bude Michal Kocáb, Marek Ztracený nebo kapela Beatles. Ale teď pozor.

0: 16. a 17. století. Proč se ale luxusní a téměř neporušené nádobí objevilo v odpadu? Tak i na to se Romany Rosové z Národního památkového ústavu v Ostravě zeptala redaktorka Iva Havlíčková.
1: Připomeňte nejdříve, kde se vlastně kolekce nádobí, tolika talířů, džbánku a tak podobně našla paní Rosová.
2: V roce 1993 proběhl archeologický výzkum ve dvoře Opavské městské spořitelny a tam právě v odpadní jímce byla nalezena taková poměrně velká kolekce renesančního nádobí. Bylo to nejenom keramické nádobí, ale bylo tam také sklo. Byly tam i další předměty, například kožený obal z knihy. A při tom průzkumu tedy bylo na základě nějakých analogií datován tady ten soubor do přelomu 16. a 17. století. A předpokládá se tím pádem, že by to mohlo být majetek šlechtické rodiny Macáků z Otemburgu, kteří v té době vlastnili domy stojící v místech, kde dnes stojí Opavská městská spořitelna.
1: A je teda nějaké vysvětlení, proč takové krásné malované nádobí se ocitlo v odpadní jímce?
2: Tak nevíme to přesně, ale můžeme mít samozřejmě nějaké teorie. Je pravda, že těch předmětů bylo opravdu velké množství a těch talířů je kolem 15. Jsou to tedy talířové mísy a pak samozřejmě i ty další předměty. Bylo to také na poměrně malém prostoru, protože ta jímka měla snad 1,20 m na 1,20 m a hluboká byla asi 2 metry, takže opravdu to tam bylo napěchované. No a já sama mám takovou teorii, protože o 100 let později vlastnila ten dům bohatá měšťanka povýšená do šlechtického stavu Anna Dominacká a mohla si obměňovat vlastně svoje nádobí a koupila si něco moderního a ty staré předměty potom vyhodila do odpadní jímky, protože v té době to bylo běžné, tam nebyly žádné skládky, vlastně odpad se vyhazoval na dvůr do odpadní jímky, takže všechno, co bylo rozbité, ale i zbytky z kuchyně a tak dále.
1: A dá se zjistit, jak dlouho ležely ty talíře a to nádobí v té odpadní jímce?
2: No, jak přesně dlouho tam ležely, to se asi zjistit nedá, protože vlastně ta situace byla už trošku narušená. Archeologové v té době, v těch 90. letech, přišli ve chvíli, kdy už probíhaly tam nějaké stavební práce nebo nějaké spíš výkopové práce pro nějaké další stavby v tom dvoře spořitelny. Takže ty horní vrstvy už byly poškozené, čili dostali se tam vlastně až v průběhu těch stavebních prací. Takže úplně přesně se to zjistit nedá, jak dlouho tam ležely. Spíše můžeme říct, z které byly doby, ano, že to byly skutečně z toho přelomu 16. a 17. století.
1: Říká historička, památkářka Romana Rosová. Ty předměty jsou tedy tady v třetím patře Národního památkového ústavu v Ostravě. A v této podobě, řekněme ucelené podobě, vystavujete poprvé v Národním památkovém ústavě?
2: Ano, vystavujeme je poprvé v těch 90. letech. Ten průzkum, který vedl doktor Jiří Pavelčík z tehdejšího archeologického oddělení památkového ústavu, tak ten byl zpracován, ale potom byly ty předměty uloženy do depozitáře a tam zůstaly vlastně 33 let. A letos jsme tedy z toho depozitáře vyzvedli, nejsou všechny, protože to bylo velké množství předmětů, bylo to asi 20 banánových krabic. A letos jsme tedy se rozhodli, že aspoň něco z nich tedy ukážeme návštěvníkům.
0: Říká památkářka a historička Romana Rosová v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. Pokračovat budeme už za chvíli a na nalezené předměty už se podíváme zblízka.
3: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A pokračujeme v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. Talířové mísy, pekáč s uchem nebo vzácné sklo z Benátek. Předměty spojené se stolováním, které přibližují život opavské slezské rodiny v období renesance, teď vystavují v Národním památkovém ústavu v Ostravě. Stovky let nádobí leželo v odpadní jímce a našlo se téměř neporušené. Památkářka a historička Romana Rosová bude o náhadě mluvit už zítra na komentované prohlídce výstavy. Jednotlivé předměty detailněji popsala i kolegyně redaktorce Ivy Havlíčkové.
3: Pojďme se projít kolem těch předmětů, paní Rosová. Vidím tady v jedné vitrině tedy talířové mísy, jste říkala?
4: Ano, jsou to talířové mísy, které jsou zdobené vlastně barevnou malbou. Jsou to motivy jednak rostlinné, vidíme tady nějaké květy, vidíme tady ale i vegetabilní a zoomorfní motivy. Třeba je tady páv na tom jednom talíři, ten je tady vidět, má takový ten zdobený ocas, je hodně tedy stylizovaný, ale myslím si, že je poznatelný na některých talířích, na hodně z nich tedy se objevují třeba jeleni nebo také ryby, je tam i jeden figurální motiv ženy stojící, takže ty jsou takové opravdu velice luxusně zdobené.
3: A jestli vám do toho můžu skočit? Jak se tak laicky na to dívám, říkám si, že jsou hodně zachovalé. Jsem tam nějaká prasklina, ale nechybí třeba zrovna tady u těch talířových míst celkem žádný díl.
4: No, to je taky překvapivé, že vlastně se jí hodně zachovalo buď v celku, anebo byly třeba rozlomené jenom na dva kusy a podařilo se je velice pěkně dát dohromady. Kromě těch talířovitých míst tady máme ale i další nádobí. Toto bylo spíš takové stolní nádobí, na kterém se servírovalo už přímo na stole to jídlo, ale je tady i nádobí kuchyň. Jsou tady různé mísy, jsou tady pekáče, tady bych upozornila na ten jeden pekáč, on vypadá jako košíček trošku, má takové ucho, ale je to také pekáč, existili tedy archeologové nějakými analogiemi, jsou tady potom různé hrnce, pak další nádoby, třeba trojnožky, ty byly taky docela typické, na nich se vlastně vařilo přímo na ohni, ty se objevují už od středověku, ale v té renesanci se používaly také. A pak je tam nějaké větší množství skla. To sklo už se nedochovalo tak dobře v celku, jako třeba ty talířovité mísy, ale jsou tam taky vzácné kousky, jsou tam předměty, které můžeme určit třeba, že přišly z Benátek, takže i zahraniční nějaká provenience.
3: Které je to sklo z Benátek?
4: A tak třeba tam ta čtverhraná lahev, ano.
3: S těmi barevnými proužky,
4: potom i tady třeba ta modrá s těmi zlatými pásky, ano, pak jsou tady nějaké sklenice, ale vidíme tady třeba i pokladničku rozbitou už bohužel, případně kusy kachlů, to jsou taky jenom zlomky. No a v té spodní vitrině potom to jsou takové zajímavosti, protože zejména v Opavě je to prostředí v půdě dosti příznivé tomu, aby se tam uchovaly i organické složky, to znamená, že tady máme kousky nějakých kůží, třeba z bot pravděpodobně, ale jsou tady i třeba chlupy zvířecí nebo lidské vlasy.
3: Vy teď budete mít přednášku vážící se tady k této výstavě. O čem budete mluvit?
4: Bude to spíš taková komentovaná prohlídka tady té naší výstavy, protože protože kromě těch předmětů ve vitrínách tady máme ještě i panely, které právě se věnují těm objektům stojícím od středověku až do počátku 20. století na místě, kde je dneska ta opavská spořitelna. Takže s kolegyní Terezou Tichou Krasnokutskou budeme návštěvníky provázet tou výstavou, takže se dozvědí právě jednak něco o těch stavbách a dozvědí se také právě o těch archeologických nálezech a vůbec o životě Macáku z Ottenburgu.
5: Dostanou se do období renesance.
4: Ano, dostanou se do období renesance a bude to 15. října v 17 hodin.
5: Dodává Roma. Na Rosová z Ostravy Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zítra tedy ve čtvrtek vás v Křížem krajem pozveme na cestu dlouhou zhruba 500 kilometrů. Via Exolantis vede ze Suchdola nad Odrou přes Slezsko, Polsko až do německého Herrnhutu. Kdo po ní kráčel a čím je zajímavá, tak to vše pro nás zjišťuje redaktorka Romana Kubicová. Poslechněme si to zítra dopoledne po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Návštěva autoservisu se může prodražit. Jak nenaletět, to si povíme už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď ještě přidám přesný čas, jsou 2 minuty po 9:30.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? Tak to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tolik tedy dnešní vydání rubriky Jak nenaletět. Zítra opět v tomto čase si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
2: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, copak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
1: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ve studiu už nejsem sám, je tady taky Marta Pilařová. Dobré dopoledne, Marto.
1: Dobré dopoledne.
0: Budeme se věnovat volbám, respektive povolebnímu vyjednávání a zaměříme se na ostravské obvody, protože to velké zastupitelstvo Ostravy, to sledujeme pravidelně na pětě a stále, protože víme, že ta jednání ještě nejsou u konce, ale jak to vypadá tedy s obvody ve 22 z 23 obvodů Ostravy komunální volby vyhráli bývalí starostové a starostky. To je zajímavá věc. Neznamená to ale, že radnici ve všech případech povedou dál. Kde už je jasno a kde se ještě vyjednává, Marto? Dobré dopoledne ještě jednou tedy.
1: Dobré dopoledne. No při tom podrobném pohledu zjistíme to, co už zaznělo, že ve 22 obvodech zvítězilo v komunálních volbách politické uskupení se starostkou či starostou, kteří radnici vedli doteď. Hnutí ANO jsem napočítala 4x, ale mezi vítězi jsou i ODS v Petřkovicích, Lidovci v Krásném Poli, Ostravak ve Vítkovicích nebo Socdem ve Svinově. Nejčastěji ale vyhrála starostenská sdružení nezávislých kandidátů. No a tou jednou výjimkou ze 23 obvodů je Moravská Ostrava a Přívoz. Tam dosavadní starosta Petr Veselka za ANO, tak byl zvolen, ale teď kandidoval za motoristy. ANO v centrálním obvodě zvítězilo, ale s novou lídrní Janou Vajdíkovou. Ještě zmíním Starou Bělou, tam vyhráli nezávislí kandidáti už bez současného starosty Mojmíra Krejčíčka na kandidátce, ale bylo to v míru, prostě předal štafetu nové lídrini Haně Kokešové a sám kandidoval jen do městského zastupitelstva.
0: Víme samozřejmě, že pak nakonec rozhodují v mnoha případech koalice, kdy ten vítěz voleb nemusí právě být ve vedení toho obvodu, v našem případě právě o ostravských obvodech teď s Martou mluvíme, tak kde už je jasné, že radnici dál povedou současní starostové a starostky?
1: Není jich málo a já je zkusím rychle projet. Nejjednodušší to měl starosta Nové Vsi, Tomáš Lefner z hnutí STAN. V obvodě se o přízeň voličů ucházela jediná kandidátka a to ta jeho. Získal 100% hlasů a není o čem jednat, starosta pokračuje ve funkci. Jasné je to i ve Vítkovicích, hnutí Ostravak se současným starostou Richardem Čermákem v čele získalo 10 mandátů a přes 55% hlasů. Jeho konkurenti mají 5 mandátů, takže je to jasné a starosta zůstává. A další obvody, kde není co řešit, jsou Hošťálkovice, tam obhájil Jiří Jureček ze STANu, v Martinově zůstane starostka Jolana Kavalková, v Petřkovicích dál povládne Ivo Mikulica z ODS a v Plesné Pavel Hrbáč ze Socdem. A ještě telegraficky v Polánce obhájil nezávislý starosta Pavel Bochňa, v Proskovicích nezávislá starostka Táňa Paličková. Téměř 80% hlasů získal v Radvanicích a Bartovicích Aleš Boháč ze starostka pro Ostravu. No a v Třebovicích nakonec jasně obhájil starosta Jiří Volný ze sdružení Společně pro Třebovice.
0: Dá se říct, kde ta vyjednávání naopak drhnou, nebo řekněme to jinak, kde jsou nejdramatičtější?
1: Jsou to ty větší obvody, tam typicky kandidovalo vyšší množství subjektů a nabízí se více možností, jak koalici sestavit. Vítěz voleb to nemá jisté třeba v Hrabové, kde starostu Jiřího Slívu můžou obejít další. Určitě se vyplatí sledovat skládání koalice v Ostravě jihu, ve Slezské Ostravě, v Mariánských horách, v Porubě i v Michálkovicích. A největší drama zatím slibuje Moravská Ostrava a Přívoz. Tam uspělo 7 politických uskupení a možností, jak složit koalici, je hned několik. Důležitou roli v tom ale může hrát i to, jak to dopadne na takzvané velké radnici, čili na úrovni města. V těch složitějších obvodech na to, jak mi lídři potvrdili, čekají a definitivně se chtějí domluvit až poté, kdy bude jasné, kdo povede v dalším volebním období právě to město, město Ostrava. No a ani to zatím není jasné, jednání běží a možností je stále víc a já můžu jen slíbit, že to budeme dál sledovat.
0: Říká Marta Pilařová. Díky za informace a naslyšenou, Marto.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Za chvíli tady budou zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty, tady přesně v 10, s nimi přijde do studia Lucie Kociánová. Řeč bude například o tom, že ode dneška začíná uzavírka silnice Odry Pohoř Kletná, takže pozor na to, pokud jedete právě někde na Odersku, tak si to poslechněte.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Ode dneška začíná uzavírka mezi Odry Pohoř a Kletnou. V Horní Bečvě na Vsetínsku přišla k volbám a víc než polovina voličů jasně vyhráli nezávislí. Dnes bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
5: A ustálil se poblíž letního průměru. Ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
3: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. V září vzrostla taky průměrná výše hypotéky, a to na 4 miliony a 670 tisíc korun. Ode dnešního dne až do neděle bude neprůjezdná cesta mezi místní části Odry Pohoř a Kletnou. Město totiž připravilo frézování vozovky, pokládku nového asfaltu a zpevnění krajnic. Objízdná trasa povede přes Odry, Mankovice a Suchdol nad Odrou. Komunální volby v Horní Bečvě na Vsetínsku jasně vyhráli nezávislí Společně pro Horní Bečvu. Získali víc než 70% hlasů a 11 z 15 křesel v zastupitelstvu. Zbylé 4 obsadila kandidátka Společně pro Horní Bečvu. Podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta čeká nové zastupitelstvo řada úkolů.
6: Je rozjeto několik velkých projektů. Máme teďka investiční nabito na 3 roky dopředu. V září jsme zahájili stavbu byt a veřejných prostranství za Pilou. Je to masivní projekt za 250 milionů. Samozřejmě tohle nás bude intenzivně zaměstnávat.
3: Skateboardisté a cyklisté mají ve Frenštátě pod Radhoštěm úplně nové zázemí. V lokalitě na Nivách radnice postavila skatepark a bikepark. Stálo jí to více než 9,5 milionu korun. Město ale plánuje v místě ještě další investice. Uvedla Adéla Stavárková z odboru investic.
7: Tady jsme měli takovou větší nevyužitou plochu v městě, takže jsme chtěli navázat na již stávající cyklostezku, která tudy vede, a vlastně v příštím roce chceme celý tento areál ještě rozšířit o pump track a cyklopoint.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně ale očekáváme ubývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme okolo 9.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici před Bartošovicemi ze směru od Nové Horky na Novojičínsku dávejte pozor. Stala se tam nehoda, na místě je i policie a jízdní pruh je uzavřen.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Už před chvílí ve zprávách s Lucí Kociánovou jste slyšeli o tom, že na Nivách ve Frenštátě pod Radoštěm vznikla nová sportovní zóna. My se k tomu zhruba za půl hodinky vrátíme podrobněji v našem dopoledním vysílání. Do té doby tady ale budou pravidelné rubriky, tipy pro dnešní den a už za chvíli taky moravskoslezský rozhlasový kvíz. Ty otázky vymýšlí kolega Vláďa Šmehlík, to asi víte. A já si vždycky zkouším, když jdu vysílat to dopoledne, jestli tu kvízovou otázku zvládnu bez nápovědy. Tu dnešní jsem zvládl, takže podle toho soudím, že moc složitá není, že to prostě zvládnete taky. Budu vám držet palce už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

Víte, že ve Slezské ulici v ostravské jubilejní kolonii funguje unikátní bytové muzeum? Prezentuje domácnost běžného dělníka vítkovických železáren z doby ke konci 30. let minulého století a přelomu let 40. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Velmi rychlý byl dnes někdo z vás, rozblikal se okamžitě telefon, ale nebyl. Byl tedy někdo rychlý, ale nebyl dost trpělivý, takže už není na lince. A teď už někdo na lince je. Koho zdravím? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Ostravy.
1: Zdravím vás, paní Marie, dovolala jste se do naší soutěže, do našeho kvízu. Dnes tady mám jako cenu knihu, která tady byla už v minulých dnech a myslím, že je to velmi užitečná kniha. Je to Ručka výletníka. Vydáváte se někdy na výlety?
2: Ano, ano.
1: Ano, a třeba i do hor, do Beskyd někdy míříte?
2: No, míříme všude.
1: Jezdíte všude, tak to máte výhodu, protože právě takového možného výletu se týká dnešní otázka. Ptám se, jak se jmenuje oblíbené beskydské letovisko, které se nachází prakticky přímo na československé hranici pod horou Sulov. Horská osada leží na katastrech Starý Hamer a slovenského Klokočova. A myslím, že těch indicií už bylo dost na to, abyste přímo řekla, jak se to tam jmenuje. A nebo chcete možnosti?
2: No, já poprosím o možnosti.
1: Takže za A Vysalaje, za B Baraní a za C Bílý kříž. Co myslíte?
2: Sasa, ono je to v podstatě pro všechno. Ale řekla bych, že to bude ten Bílý kříž.

0: A právě, že vím, že to vyloženě rozmezí, uděláte krok a jste na Slovensku.
1: Přesně tak, kaplička, kolem které vede ta červená značka, ta už je slovenská, takže je to vlastně kaplnka. No je nic, já vám každopádně gratuluji k výhře. Nezavěšujte ještě, zůstaňte na lince.
0: A já moc děkuji.
1: Rádo se stalo.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Náš středeční dopolední host Nikola Cenková je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám. Od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Láska a data, písnička, která právě dozněla, hrála a zpívala kapela Činasky. Za chvilku Věra Martinová, Bee Gees nebo Vladimír Mišík. A také tipy pro dnešní den, ty tady budou už za chvíli. Staré kopřivnické hospody a spolky, tak to je téma akce s promítáním v kavárně Olympia. Také tam vás pozveme už za chvíli v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tipy pro dnešní den v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava jsou tady. Pozveme vás do Kopřivnice, taky do Opavy, jestli se dobře dívám, a na závěr do Ostravy. Kopřivnická kavárna Olympia. Ta zve na promítání na téma starých kopřivnických hospod a sportovních a kulturních spolků. Akce začne v 18 hodin a je dobré si tam rezervovat místo. Kapacita sálu je, jak už to tak bývá, omezená. V kostele svatých Janů v Opavě se koná benefiční koncert pro mobilní hospic Pokojný přístav. Vystoupí violončelové trio Osamělé palačinky. Koncert začne v 17 hodin. No a v Domě umění v Ostravě, tam si můžete prohlédnout výstavu Na zlomu milénií. Trvá až do začátku ledna příštího roku. Mapuje podoby vizuálního umění autorů, kteří nastoupili na uměleckou scénu na přelomu milénií, a přibližuje hlavní trendy porevolučního umění.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Jednou, tak se jmenuje písnička, kterou právě dohrál a dospíval Vladimír Mišík v Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. A teď už pojďme k tématu, o kterém jste slyšeli ve zprávách v 10, pokud jste měli naladěno, ale tam to bylo jenom stručně, teď to trošku rozvedeme. Radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm buduje nové zázemí pro cyklisty a skateboardisty. V lokalitě na Nivách už stojí nový bike park a před otevřením je i skatepark. V příštím roce má ale přibýt i cyklopoint a pump track. To jsou slova, že? Ale vy určitě víte, co to znamená. Místo, kde donedávna stál jenom azylový dům, se tak zásadně promění.
2: Kluci, víte, či to byl nápad vyrazit tady? Vyzkoušet to, že jo?
3: Maxův.
2: Kluci mají Maxův?
3: Ne.
2: Či to byl nápad? Jo, kluci mají rádi asi tyhle věci a jedeme směrem na Štramberk, tak jsme se zastavili tady si zaskákat.
4: Nejsi mi líbí skoky tady.
5: Novým bike parkem se už prohání děti z Trojanovické základní školy, které tady vzal jejich učitel. Přestože je bike park otevřený teprve 3 týdny, prázdný bývá jen výjimečně, potvrzuje Adéla Stavárková z odboru investic.
6: Byli jsme se tady párkrát odpoledne podívat a areál si myslím, že je využíván více, než jsme čekali.
5: Nápadem vybudovat zázemí pro cyklisty i skateboardisty se radnice inspirovala v okolních městech a obcích.
6: Tady jsme měli takovou větší nevyužitou plochu v městě, takže jsme chtěli navázat na již stávající cyklostezku, která tudy vede, a vlastně v příštím roce chceme celý tento areál ještě rozšířit o pump track a cyklopoint.
5: První částí sportovní zóny je už zmíněný bike park. Hned v jeho blízkosti je ale i skatepark, který má těsně před kolaudací.
6: Nabízí různé překážky. Nechali jsme vlastně doprojektovat i bazén, který je u těch skateboardistů velmi oblíbený, a myslíme si, že asi nějaká komunita se tady najde, protože když jsme se tady byli podívat, tak těch dětí a nebo i právě starších na skateboardu je tady velké množství.
5: A jen o kousek dál je prázdná plocha, která tady zbyla po azylovém domě. Ten radnice nechala před nedávnem zdemolovat a plánuje využít i tohle místo.
6: Tady bychom v příštím roce chtěli vybudovat cyklopoint, takže zázemí pro cyklisty, ale i návštěvníky právě tady tohohle sportovního areálu. Mělo by tady vzniknout posezení, cyklostojany, přístřešek a do budoucna plánujeme i elektronabíjecí stojany pro kola.
5: Vybudování bikeparku stálo více než 1,5 milionu korun. Za skatepark radnice zaplatila 8 milionů a na výstavbu pump tracku počítá ze zhruba 5 miliony s tím, že hradí krajská dotace. Z Frenštátu pod Radhoštěm Klára Křižáková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 2 minuty bude 10:45. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už za chvíli tady bude další díl pravidelného seriálu Dvakrát měř, jednou řeš. To je seriál plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem a kutilem Arturem Kubicou. Tentokrát se Artur zaměří na přípravu přístřešků pro obyvatele zahrady na zimu. No a těmi obyvateli má na mysli hlavně ptáčky a drobné živočichy.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Jestli se nudíte a nevíte, co na zahrádce dělat, tak právě teď je ideální čas na přípravu zahradních domovů pro ptáčky a drobné živočichy. Ježci, ještěrky, slepíši, úžovky a další ocení, když jim v zahradě připravíte vhodná místa pro zimní spánek. Vhodné je nechat na části pozemku třeba nahrabané listí, můžete je také nahrabat do menších hromádek a v koutech zahrady můžete navršit větve a vytvořit tak další vhodné úkryty. Já v rohu zahrady skladuju dřevo do krbu a za ním je takový skrytý prostor, kam se dá schovat. Tak snad jim to pomůže. Koncem října už také můžete začít s přikrmováním ptáků a vyvěšováním ptačích budek. Proč v říjnu? Protože ptáci si pro jarní hnízdění vyhlíží vhodná místa s velkým předstihem a vy je tak dostanete na svou stranu. Mít doma skupinu ptáčků, kteří tam hnízdí a likvidují housenky po celé zahradě, tak to je dar. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jednání o koalici v Třinci se komplikují, také o tom přineseme podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty, přesně v 11, s nimi přijde do studia Lucie Kociánová. No a v příští hodině budeme mít hosta, jako vždy po 11. v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Vydáme se na obchůzky k budoucím maminkám. Přesně tím je naplněný život Nikoly Cenkové, dnešního hosta. Nikola je porodní asistentka s praxí v porodnici, se zkušeností v africké Keni a v současnosti je komunitní asistentka. Hovořit s ní bude kolegyně Kateřina Huberová.
1: Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Jednání o koalici v Třinci se komplikují. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Navrhují to ústavnímu soudu. Novou točnu v Bílé už využívají české i slovenské autobusy. Dnes bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Třinec zatím nemá jasno u budoucím vedení města. Druhá dvě nejsilnější uskupení Nezávislý Třinec a Hnutí ANO utvořila dvojblok. Vítězi Volte Třinec ve společném prohlášení nabídla půdorys, kde by každé uskupení mělo 3 místa v 9členné radě města. Tato nabídka má platit do dnešních 18 hodin.
2: První jednání podle lídra Nezávislých Ivana Fremera nenaplnila očekávání druhého nejsilnějšího uskupení.
3: S tím, že my bychom šli do opozice, ale bylo by nám nabídnuto místo v radě.
2: To podle Nezávislých neodpovídá vůli voličů.
4: Budeme prostě vyjednávat a vyjadříme se určitě k tomu prohlášení, protože je docela takové zásadní, bych řekl, a jsou tam takové striktní podmínky uvedené.
2: Říká vítěz voleb Marian Plucnar z Volte Třinec. Konkrétně jí situaci komentovat nechtěl. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Nová točna na Bílé konečné už je hotová. Část využívají autobusy a cestující z české i slovenské strany hranice. Součástí je i parkoviště pro osobní auta, které bude přístupné po kolaudaci. Nezávislý starosta Tomáš Kubačák upozorňuje, že na parkoviště nesmí vyjíždět těžká technika.
5: Zaznamenali jsme minulý týden vjezd těžkých nákladních vozidel na parkoviště. Museli jsme pokutovat společně s městskou policií, s Frýdlantou na Dostravici, kdy hrozí k poškození povrchu té točny a není určena pro nákladní vozidla.
0: Do Rožnova pod Radhoštěm se dnes vrací Revolution Train. Vlak s interaktivním projektem o závislostech na vlakovém nádraží ukazuje, jak snadno může závislost změnit život. Kdy se do vlaku můžou lidé podívat, říká mluvčí Eva Javorová.
6: Vstup pro veřejnost je zdarma a to v čase od 15.10 do 17.50. Prostřednictvím působivé expozice se návštěvníci mohou seznámit s příběhy ze života a lépe pochopit, jaké důsledky mohou mít závislosti nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku zataženo, občas slabý déšť. Postupně ale očekáváme ubývání oblačnosti a jen výjimečně se vyskytnou na horách slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme okolo 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Slezské Ostravě je uzavřena část ulice Okrajní. Probíhá tam výměna plynového potrubí. Uzavírka potrvá do konce listopadu, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
8: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám opět přeji od mikrofonu Richard Piskala. Už za chvíli se vydáme na obchůzky k budoucím maminkám. Přesně tím je naplněný život Nikoly Cenkové. Našeho hosta, mluvit s ní bude Kateřina Huberová už za pár minut, tak příjemný poslech.

Víte, že na zámku v Janovicích u Rýmařova se můžete v rámci stálé expozice podívat do stylizované ložnice Leopolda Lojky? Lojka byl moravský voják, vyučený řezník a osobní řidič janovického hraběte Františka Haracha. Shodou okolností řídil hraběcí automobil, který vezl následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este při sarajevském atentátu. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem. Zdraví vás Kateřina Huberová ze studia Českého rozhlasu Ostrava. No a vypravím se možná do velmi zajímavých světů s mým dnešním hostem. Nejdříve vám je představím, Nikola Cinková. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Porodní asistentka.
2: Ano, přesně tak.
1: Takže když mluvím o tom, že tohle všichni známe, každý jsme se narodili, takže tuhle tu cestu jsme prošli úplně všichni.
2: Minimálně jednou.
1: Minimálně jednou. Zatímco ty jsi teda taková ta, která potom doprovází maminky tady v téhleté chvíli, ale jak jsem se tak koukala, cesta k tomu vedla vlastně velice zajímavým způsobem. Jak a kde začít tvůj příběh?
2: Kde začít? To je dobrá otázka. K porodní asistenci jsem se dostala jako slepý k houslím, jak se to tak říká. Původně jsem měla v plánu studovat mikrobiologii nebo ekologii nebo cokoliv tady z těch přírodních oborů.
1: To je trošku dost vedle.
2: Není to až tak úplně pravda, protože to zdravotnictví přece jenom, ať už jdeš na medicínu nebo jdeš

0: napíšu to tam, uvidíme, co bude. Na všechny ty školy mě vzali a já, když jsem se nakonec musela rozhodnout, kam teda nastoupím, tak v takovém jednom intimním rozhovoru s mojí maminkou jsme se dostali k tomu, co teda budu dělat, když ty školy vystuduju. A máti mi tenkrát říkala, hele, představ si, že budeš studovat mikrobiologii. Stravíš celý život na zadku u mikroskopu, budeš se koukat do těch skliček, ale když budeš studovat porodní asistenci, tam budeš s lidma, bude to každý den trošku jinak, bude to zajímavé. Takže mě ukecala a já jsem bez jakékoliv předchozí průpravy nastoupila tady v Ostravě na univerzitu na obor porodní asistence. A musím říct, že teda od první přednášky to byla láska na první pohled.
1: No, když se to takhle potká, tak je to velká výhra. Nicméně tvoje cesta taky nebyla úplně přímočará. Ty jsi, pravda, teda chvilku byla asi v takovém tom klasickém systému. Tam si tě představujeme v té porodnici, jsi jedna z těch, v uvozovkách dávám sestřiček, my to nerozlišujeme, když jsme v té chvíli. Ale ty dneska seš terénní a vlastně doprovázíš ty maminky tak nějak v průběhu celého těhotenství, pak s nima jedeš klidně k tomu porodu a seš taková vlastně jako důvěrnice, která se s tou rodinou vlastně tím pádem zžívá celých 9 měsíců.
0: Přesně tak. Já když jsem porodila svoje 2 děti, tak ty porody byly každý trošku jiný. Ten první byl medicínský, my tomu říkáme v našich kruzích all inclusive, takže se vším všudy vyvolávání, epidurál, kompletní medicínské zásahy a tak dále. A když jsem čekala druhou dceru, tak jsem hledala způsob, jak porodit jinak, protože jsem cítila, že to nebylo úplně tak, jak by to asi mělo být. Takže jsem se dostala k tomu, co je to přirozený porod a jak takový přirozený porod vypadá. Pro mě bylo naprosto šokující to, že po 5 nebo 6 letech praxe v porodnici jsem vlastně vůbec do té doby neviděla nikdy přirozený porod. A tenkrát to ještě tak bylo, už jsme jako hodně daleko od té doby, ale když jsem začala pátrat potom, jak to ženské tělo funguje, jak celý ten porodní mechanismus funguje a že to je jako naprosto geniálně a dokonale vymyšlený mechanismus, tak jsem se dostala k tomu, že jsem si to chtěla vyzkoušet na vlastní kůži a ten můj druhý porod proběhl přesně tak, jak jsem si to naplánovala. Takže přirozeně, bezzásahově. Byla to tak ohromně odlišná zkušenost, že jsem si řekla, že už to nemůžu nikdy dělat stejně. Že už prostě nedokážu dělat preventivní zásahy a
1: to, co tě naučili ve škole?
0: Přesně tak. Přesně tak. Takže potom, co jsem skončila mateřskou, tak jsem se rozhodovala, jestli nastoupit zpátky do nemocnice anebo se vydat cestou té terénní péče. A za obrovské podpory mojeho manžela, protože s malými dětmi to je opravdu jako náročné, tahle ta práce, tak jsem se do toho vrhla, střemhla v pohlavě a jsem tady, no.
1: Já si to představuju tak, nebo jsem to tak zprostředkovaně zavnímala, že ty jsi vlastně pořád na telefonu.
0: Ano.
1: Můžeš si dát někdy sklenku vína? Ty nikdy nevíš, že si někdo bude rodit.
0: Teď už jo. Člověk čím díl to dělá, tím více zkušeností nabírá, takže já už jsem teď ve fázi, kdy si troufnu odhadnout. A jestli ten večer budeme rodit nebo nebudeme rodit.
1: Porodní asistentka Nikola Cinková, momentálně tedy host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Povídám si s Nikolou Cinkovou, porodní asistentkou terénní. Chtěla jsem říct, v porodnici ji nepotkáte, ale vlastně potkáte.
1: Ano, potkáte. A doprovázím ženy i do porodnic. A já bych tě teda jenom lehce poupravila. My si neříkáme terénní porodní asistentky, říkáme si komunitní porodní asistentky. Pokud by posluchači zvažovali to, že budou vyhledávat nějaké informace o této profesi, tak by bylo lepší vyhledat komunitní porodní asistentku.
0: Dobře, teď už to budu vědět i já. Jestli se nepletu, jedním z těch impulzů, taky kromě tvé vlastní zkušenosti, byla zkušenost, kterou si učinila v Keni.
1: Ano, já jsem, když jsem dostudovala vysokou školu, tak jsem si chtěla vzít takový oddechový čas, než nastoupím do práce, takže jsem si říkala, že možná by bylo fajn něco málo procestovat. A s partou přátel jsme se dostali teda do Afriky, do Keni. Tam se stalo to, že jsem se potkala v jedné, no se to jmenuje jako health center, takže to je jakoby zdravotnické centrum. Byla to prostě bouda o čtyřech stěnách s vlnitým plechem nahoře a seděl tam jeden muž, který byl tedy jako zdravotní sestra, ani tam neměli lékaře dokonce. Staral se o všechny ty pacienty příchozí, kteří potřebovali nějakou péči nebo ošetření, prováděl chirurgické zákroky, takové drobné. To, co mohl zvládnout v terénu, tak dělal v terénu a k sobě tam měl jednu porodní bábu. A tady tahle ta žena byla velmi sdílná, když věděla, že mám vystudovanou porodní asistenci, tak říkala, tak pojď, půjdeš se mnou. A brávala mě sebou na obchůzky těch svých rodiček a bylo to opravdu jak z nějakého dokumentárního filmu. Starala se taky o třeba staré lidi, kteří už nedošli do toho centra, takže tam převazovali jsme tam nějaké bercové vředy a proleženiny u lidí, kteří už třeba nechodili. A kromě toho teda měla v péči i ty ženy a chodila právě k porodům. To pro mě byla obrovská zkušenost, bylo to hnedka po škole a možná tam někde bylo zase toto semínko té mojí lásky k té komunitní práci.
0: No a teďka vlastně k tomu, co všechno člověk s tebou zažije, nebo přesněji možná, co ty zažíváš s těmi lidmi, protože to není jenom o té mamince, vesměs je to teda jako vlastně i s tatínkem, že jo?
1: Přesně. Takže tak, o starších sourozencích.
0: Ty jsi najednou takový nakukovatel do cizích rodin. A tam ale musí vzniknout něco jako vztah.
1: Ono to je žádoucí dokonce.
0: Myslím,
1: protože to, že s tou ženou máme jakýsi vztah vybudovaný, tak to je jeden z těch obrovských benefitů vůbec celé té péče a ono se to hodně promítne i do toho porodu samotného. Tak abych teda odpověděla na tvoji otázku, co se mnou ženy zažívají, tak ten standardní postup bývá takový, že mě ženy vyhledávají po prvotrimestrálním screeningu někdy ve 12. týdnu těhotenství, kde si spolu dáváme první nějakou informativní schůzku. Tam se tak jako očicháme, jestli si budeme sedět, jestli to může fungovat, jestli si sedíme lidsky. A já jim řeknu, co ta péče všecko obnáší, co dělám, co nedělám, co je pro mě v pohodě, co pro mě v pohodě není. A pokud ta žena usoudí, že jsem ta pravá pro ten její proces, tak si spolu obrazně řečeno plácnem. Potom se scházíme po dobu celého těhotenství, míváme nějaké schůzky. Je to velmi individuální péče, takže já to šiju na míru každé té jedné ženě zvlášť. S některou se scházím v porodnicích, s některou se scházím u nich doma, některé jezdí za mnou domů. Sem tam se potkáme třeba v kavárně, když jsme někde na půl cesty.
0: Můžu se zeptat, ty jsi řekla, musíme si sednout nebo zjistit, jestli nám to bude fungovat. Stane se, že si s nikým nesedneš a nefunguje to?
1: Stane se to? A to je dobrá otázka. Já si myslím, že já jsem člověk, který vyjde úplně s každým. Sem tam se stane, že si o některé z těch koček jako řeknu, já nevím, to jejich vystupování, chování mi nějakým způsobem nesedí. Chovají se, nevím, arrogantně, povýšeně, může toho být spousta.
0: Jasně.
1: Tak my po dobu toho, co spolu tím těhotenstvím procházíme a vedeme spolu jako kolikrát velmi intimní rozhovory, tak já vždycky jsem zatím přišla na to, že ta žena se takhle chová, protože k tomu má nějaký důvod. Když se mi povede tady ten důvod rozklíčovat, tak vlastně už tam není prostor pro nějakou jako
0: antipatii. Porodní asistentka versus dula. Je to stejné, je v tom rozdíl, je to co?
1: Dula je nezdravotnický pracovník, dulu může dělat téměř jakákoliv žena se zkušeností s vlastními porody, s vlastními těhotenstvími, pro které je to téma nějakým způsobem zajímavé, tak se jedná o jakousi psychickou podporu u toho porodu. Nemůže posuzovat zdravotní stav ženy, nemůže posuzovat zdravotní stav děťátka, ale je tam s ní, drží ji za ruku, podává jí pití, pomáhá jí s polohováním, může jí namasírovat, motivovat, psychická podpora.
0: Ano.
1: Já jako porodní asistentka už jsem zdravotník, už jsem zodpovědná za sledování zdravotního stavu, určuju kroky, vyhledávám nějaké rizikové faktory, případně určuju patologie, když už ten porod se nevyvíjí tím směrem, který potřebujeme, který je takový ten jako nekomplikovaný, tak v tu chvíli já už bych měla nějakým způsobem zasáhnout, případně když je to fakt nějaká patologie, předat ten porod a tu ženu do rukou lékaře.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, povídám si s Nikolou Cenkovou, porodní asistentkou komunitní, to znamená, že to je žena, která je neustále v pohybu, v prostoru. Jak velký záběr máš? Myslím fakt jako, na jakém území se pohybuješ, kam až dojedeš?
1: Tak já ráda říkám, že operuji v rámci celého Moravskoslezského kraje. A v podstatě to tak i je, takže jezdím Čeladnou, jezdím Frýdek-Místek, jezdím, teďkom pojedu nějaký Nový Jičín.
0: Takže dost se nejezdíš.
1: Karviná, Havířov. Mm.
0: Jak to je teda, a přemýšlím, jak bych to dělala sama se sebou, máš svou rodinu, máš své děti, máš mnoho maminek teda v péči, musíš si určit nějaký limit, že hele, teďka mám tady nějaké, nevím kolik, vás další nemůžu vzít.
1: Je to tak. Mám to spočítané teďkom tak, ono samozřejmě taky je rozdíl, jestli je to ta žena je prvorodička, druhorodička, třetirodička. Tam s těmi prvorodičkami bývá víc práce, protože to obnáší celou tu edukaci kolem toho porodu a přípravu na porod. Když to ty druhorodičky už jsou takové jako zběhlejší, už to jednou mají za sebou, takže nepotřebuje nebo nespolkne to tolik času, ale stejně tak i ty porody, prostě první porody bývají delší, vleklejší, často se třeba rozbíhají 2-3 dny, takže 2-3 dny jsem pořád taková jako ostražitá, že už vím, že se něco děje a jezdím tam na kontroly a čekáme, než to teda jako vypukne úplně, když to ty druhorodičky už většinou vědí, že teď ještě volat nebudu, teď to ještě v pohodě, ještě nerodím. S těma prvorodičkama je to náročnější. Takže já když vím, že mám 3 prvorodičky, tak už určitě další ženu neberu. Když vím, že mám 3 druhorodičky, tak si klidně ještě 4. nebo 5. ženu vezmu do péče.
0: No, kontakt s tou maminkou, to je jedna věc. Mm-hmm. A tady bychom asi mohli vyprávět mnoho příběhů, protože co člověk, to něco úplně jiného, ale ještě tady máme ty tatínky. Vesměs, myslím si, že to může být jako docela zábavný prvek v celém tom procesu.
1: Jo.
0: Vlastně, protože oni už teďka dneska jsou přirozenou součástí téměř u všeho.
1: Mm-hmm.
0: Takže
1: je to tak a tak jako je každá žena jiná, tak každý ten muž je jiný, každý ten vztah je jiný. Takže já se moc ráda potkávám i s těmi partnery. A pak záleží na tom, jak moc se chtějí nebo nechtějí zapojovat. Samozřejmě, že mám takové muže, kteří mi řeknou, já tam jako budu, ale nic moc po mně nechtějte a já tam tak jako a chci stát u té hlavy a nechci nic vidět, tak to je takové jako časté zadání. Pak jsou takoví ti partneři, kteří to prožívají jako velmi i s tou ženou a chtějí být součástí úplně všeho a chtějí po mně, ať je jako navíc, což já běžně jako dělám, jo. Já ty tatínky hrozně ráda používám v průběhu toho porodu jako svoje prodloužené ruce, takže já je moc ráda takhle jako zavezmu do celého toho procesu a vnímám to jako obrovský benefit pro ten partnerský vztah. Měla jsem strašnou spoustu mužů, kteří byli ten první typ, jako nechci nic vidět a nic po mně nechtějte. A nakonec, když už byli v tom procesu, tak se zapojili opravdu velmi. A když to potom řešíme, protože samozřejmě ta moje péče porodem nekončí, ona pokračuje ještě v 6 nedělí, takže my se potom potkáváme ještě v 6 nedělí, jezdím za něma domů na ty poporodní návštěvy a když to spolu celé potom debatujeme, tak bývají jako velmi vděční, že tam mohli být. Chlap u porodu, když bych měla říct jedno téma muže u porodu, tak ti chlapi tam nejvíc vždycky řeší jako, jakousi formu bezmoci, že trpí moje milovaná žena
0: a já jí nemůžu
1: pomoct a nedokážu a vlastně nevím, jestli je všechno v pořádku a jestli bych jako, jo, a tady s tímhle, s tím nepoučení muži, kteří nejsou zavzatí do toho procesu, tak taky jako může být, muž může mít taky trauma z porodu, stejně tak jako žena, jo. Měla jsem jako nespočet chlapů, kteří za mnou přišli s druhým nebo partnerů, kteří přišli s druhým těhotenstvím a když jsme si povídali o prvním porodu, tak ti chlapi z toho byli jako špatní, říkali, ona trpěla, nikdo tam za náma nechodil, protože nebyl čas, teď tam rodilo 8 lidí najednou, porodní asistentka se tam vůbec nevyskytovala na tom porodním boxe, já jsem nevěděl, jestli je všechno v pořádku a nesou si sebou takový nějaký jako pocit bezmoci z toho celého procesu, nedej bože, když se ještě třeba něco zkomplikuje. Takže já vnímám jako obrovský benefit to, že ti muži jsou tam poučení, jsou tam se mnou, my spolu už máme zase ten vztah vybudovaný, oni mi věří, důvěřují v tom, že když řeknu, že to je v pořádku, tak vědí, tak oni se uklidní zase a vlastně si i třeba z komplikovaného porodu si můžou odnést docela nakonec hezký zážitek, protože se celou dobu cítili pevní v kramflecích, cítili se vidění, slyšení, jakýmsi způsobem opečování, protože já i s tím mužem během toho porodu mluvím, když vidím, že začíná panikařit, tak já si ho vezmu bokem a vysvětlím mu celou tu situaci, řeknu mu, co se děje a řeknu mu, co může třeba pro tu svoji ženu v dané chvíli udělat.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Nikolou Cenkovou, komunitní porodní asistentkou, což je práce, která vlastně se asi nedá vnímat jako práce, prolíná se zcela s jejím soukromím, protože je neustále 24 hodin na telefonu. Pořád. Počítá si člověk, kolika těm maminkám tak už pomohl?
1: Já si to počítám. Ono samozřejmě je rozdíl pracovat v nemocnici, kde to je jak na běžícím páse, 2-3 porody denně, a je něco jiného to dělat v té komunitní sféře, kdy mám 3 porody nebo 4 porody měsíčně. Tak před 2 lety jsem byla na čísle 550, mohla přibýt třeba klidně další stovka.
0: Teď se chci dostat k tomu, co už jsem tady vlastně nastínila, protože ty s nima těch 9 měsíců vlastně seš v nějakém kontaktu, Načucháš celou tu rodinu. Takže překlopí se to někdy v nějaký další potom přátelství nebo cokoliv takového, nebo mají najednou pocit, že už si tak trochu jejich, nevím. Jak se z toho vystupuje? Jestli se z toho vystupuje vůbec?
1: Musí se z toho vystoupit, protože když si vezme, že mám v péči, nevím, 40-50 žen ročně, samozřejmě, že mě to zajímá, mě udělá pokaždé obrovskou radost, když mi pošlou fotku, hele, tak ten náš malý nebo malá už tady mají rok, a vždycky napíšu, že jsem šťastná, že se ozvali, že mám radost, jak se mají, proběhne nějaká jako small talk, takže já jsem ráda, když mám tu zpětnou vazbu, ale bohužel se mi jako nedaří úplně udržovat nějaké přátelské vztahy. Víc toho bylo na začátku, když jsem začínala před těmi, teď už to bude skoro 6 let, ti první, to bylo takové nejsilnější, nejmočnější.
0: I pro tebe.
1: I pro mě samozřejmě. Doprovázím kamarádky, doprovázím rodinné příslušníky, tak tam to je jasný. Ale jinak z takových těch nově zrekrutovaných přátelích bude 4-5 rodin možná. No?
0: Teď jsi to řekla, zdravotnické pravidlo rozhodně neošetřuje členy své rodiny. Tak jak to je v případě tady téhleté? No, zdravotnické záležitosti. Je to složitější?
1: Určitě je to složitější. Já jsem dokonce 3 nebo 4 roky zpátky doprovázela k porodu kamarádku a ta mi u toho porodu málem umřela. A byl takový jako hodně těžký stav, prostě šílené komplikace, a tenkrát jsem si říkala, že tohle už nikdy dělat nebudu. Prostě jsem se totálně vyblokovala vůči tomu a 2 roky jsem to opravdu striktně dodržovala. A teďkom už zase pomaličku začínám oklepávat.
0: A je to dobře?
1: Jo, já si myslím, že jo, protože já jsem si sama pro sebe řekla, že vlastně u těch lékařů, u kterých se to říká, že by neměli ošetřovat nebo mít v péči svoje rodinné příslušníky, tak tam pracuju s jakousi nemocí. Pracuju s tím, že něco není v pořádku a já to mám napravit. Kdežto u toho porodu, to je naprosto unikátní odvětví zdravotnictví. To je snad jako porodní sál je vlastně jediný prostor v nemocnici, kde já nepracuju s nemocným člověkem, ale pracuju se zdravou ženou, pokud teda je zdravá. Tam jenom dohlížím na to, že ten proces proběhne správně tak, jak by měl proběhnout.
0: Když se narodí dítě, mně to přijde jako něco, co je vlastně tak těžko pochopitelné, a přitom je to to nejpřirozenější. Otupí vůči tomu člověk, když v tom je jakože, no tak jasně, děti se rodí, a nebo je to prostě pořád zázrak?
1: To možná bude jeden z těch důvodů, proč jsem šla do té komunity, protože ve chvíli, kdy pracuješ jenom na tom porodním sále, přivedou ti tam ženu, která je v nějaké fázi porodu, ty vidíš poprvé v životě, odbědeš si tam s ní ty 4, 5, 6, 8, 12 hodin a potom porodu ji zase předáš dál a teď jako se to točí a každý den jsou 2-3, tak to člověk má tendenci sklouzávat do takové jakési rutiny. Já jsem možná takový trošku emoční závislák. Já to hrozně ráda prožívám s těma lidma. A teďkom třeba poslední porod, který jsem odasistovala, bylo to náročné, bylo to dlouhé, bylo to prostě tak náročné asi, jak si všichni představujeme. Ale povedlo se, všechno dobře dopadlo a já jsem prostě plakala, no. Opadl takový ten největší stres a konečně tam jako tady tato moje klientka ležela s miminkem v náručí. Po takovém tom, kolikrát už člověk jako neví, je to ještě dobrý, ještě můžu, nemůžu. A pak to celé jako opadne, tak jsem prostě plakala, no.
0: No, já se dívám na výraz tvé tváře, když o tom vyprávíš, a myslím, že nekecáš. Je něco, co by si přála?
1: Ježíš, to je složitá otázka.
0: Já vím.
1: Já bych si moc přála, aby tady tuhle tu péči měly možnost využít a zažít všechny ženy. A bohužel tím, že ta služba není hrazená zdravotní pojišťovnou, tak mě si ty ženy musí zaplatit a jako co si budem, ne každá na to má, že jo. Moc bych si přála, aby jednou tahle služba byla hrazená zdravotní pojišťovnou a aby si tohle z toho mohly dopřát všechny ženy.
0: Kéž se tak stane. Moc děkuji za tohle povídání, bylo povznášející, ale ostatně, když přijde na svět nový člověk, vždycky je to povznášející. Teď jsem si o tom povídala s Nikolou Cinkovou, moc mě těšilo, děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Koho přivítáme ve studiu Českého rozhlasu Ostrava zítra dopoledne? To bude čtvrtek a tím pádem se ten pořad jmenuje Lékárna a řešíme tam zdraví. Zítra bude řeč o tromboze, která je velmi závažným onemocněním. No a hostem bude primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava Jaromír Gumolec. To bude tady zítra po 11. No a v pátek bude naším hostem mezi 11. a 12. Janek Ledecký. Janek Ledecký totiž natočil nebo vystoupil s Janáčkovou filharmonií Ostrava na Štěrkovně Open Music. Česká televize to natočila, v pátek večer pak pojede v televizi záznam toho vystoupení. No a my se o tom s ním budeme povídat a nejenom o tom, tak příjemný poslech.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
1: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, copak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

V Hlučíně se rýsuje změna ve vedení radnice. Podrobnosti a také další zprávy přineseme už za chvíli ve zprávách. Ve 12 hodin do studia s nimi přijde Lenka Blažejová. No a poté už tady bude hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Také dnes budete moci blahopřát svým oslavencům a posílat jim písničky podle vlastního výběru.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Hlučíně se rýsuje změna ve vedení radnice. V Opavě začal dvoudenní veletrh povolání. Na Knovsku začíná fungovat projekt prevence proti energochudobě. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami do 15 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké poledne přeje Lenka Blažejová. Hnutí ANO zřejmě přijde o funkci starostky města Hlučína na Opavsku a skončí v opozici. Vedení tamní radnice chtějí převzít lidovci, ODS, Sdružení Hlučíňáci a Občané pro Hlučín. Dohromady mají 12 mandátů z 21. Vyplývá to z povolebního vyjednávání. Jak nám potvrdila volební lídrině lidovců v Hlučíně Petra Řezáčová, uvedené strany a sdružení se dohodly, že budou spolupracovat. Více než stovku oborů a profesí nabízí v Opavě veletrh povolání. Přehlídku pracovních možností pro školáky pořádá dnes a zítra Opavská hospodářská komora, Úřad práce, město Opava a Moravskoslezský kraj. Akce navazuje na loňský veletrh, který navštívili přes 4000 lidí.
3: Dnes a zítra budou v Opavské víceúčelové sportovní hale stánky desítek škol, učilišť, firem a dalších organizací s nabídkou dalšího profesního uplatnění. Přímo na místě pomůžou i kariéry. Poradci. Je to už šestý ročník veletrhu pro školáky. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Někteří lidé na Knovsku začali využívat služby projektu prevence proti energochudobě. Pracovníci chodí přímo do domácností a snaží se zájemcům poradit, kde můžou ušetřit na energiích.
4: Zhruba asi 25 tisíc za rok, teďka co přišlo vyúčtování a už se to druhým rokem opakuje.
5: Kamil bydlí na Krnovském hlavním náměstí a takové má nedopadky za teplo a ohřev vody. Podle preventistky Anny Vaverové jsou u Kamila problémem stará okna, je ale v nájmu a opravit je nemůže.
6: Se díváme přesně na spotřebiče, na úsporu vody, kolik jim můžeme ušetřit.
5: Většina lidí totiž nepoužívá spořiče. Rozdíl v proudu je neznatelný a ohřev vody může stát skoro o polovinu méně. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při takzvaném papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi a jejím sdílením na sociálních sítích se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně anebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevylečitelně nemocného blízkého je důležité říct si o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
7: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
1: Počasí.
2: V noci bude na celé severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přechodně polojasno, ojediněle i mlhy. Nejnižší noční teploty v regionu 7 až 4 stupně, při malé oblačnosti kolem plus 1 stupně. Zítra čekáme oblačno, lokálně během dne i polojasno. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách 6 až 10 a vítr bude slabý severní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 46 u obce Jakartovice na Opavsku je nehoda dvou osobních aut. Policie tam řídí provoz, čekejte zdržení v koloně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné poledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava. To vám přeje Richard Piskala, před námi je dnešní hudební pošta. Jako vždy připomínám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Pokud máte oslavence, kterým byste chtěli poblahopřát a taky poslat pěknou písničku podle vlastního výběru, volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Víte, že největší dalekohled v České republice, kterým může veřejnost pozorovat krásy vesmíru, najdete v planetáriu Ostrava. Dalekohled disponuje zrcadlem o průměru 1,60 cm s ohniskovou vzdáleností téměř 4 metry. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
1: A já připomínám telefon k nám do studia, protože linka je v tuto chvíli volná. 59 611 22 66. Pokud chcete někomu poblahopřát a zahrát v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, tak volejte k nám do studia. A už tak někdo činí, tak koho zdravím přímo do vysílání? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Radek z Čínce.
1: Zdravím vás, pane Radku, kterou písničku budete chtít zahrát?
2: Arabelu.
1: Arabelu, teď si neuvědomuju.
2: Od Evy.
1: Zkusíme podle názvu.
2: Nespomenu si.
1: Dobře, budu hledat písničku s názvem Arabela, doufám, že ji najdu. A vy můžete přát, už jsme ve vysílání, takže máte slovo. Pro koho to bude?
2: Hodně zdravíčka, štěstíčka pro mého kolegu Romana, který už měl narozeniny, ale jsem se mu nedovolal. Tak hlavně, ať má hodně zdraví a projde přes zdravotní kontrolu.
1: Dobře, já jsem tady mezi tím našel písničku, tak doufejme, že to bude ona. Mějte se hezky, naschledanou. Dobře.

0: Dozněla Arabella, zpívala Gabriela Goldová.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ondra z Velkých Karlovic je teď na lince. Vítejte, Ondro, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pištala, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchači. No a ještě nechám jednou zahrát vlastně Mudříkovi 40. narozeninám, které měla minulý týden ve čtvrtek 8. Tak jim přeji. Den tvojich krásných 40. narozenin přišli jsme k tobě s pozdravením. Zdvíháme oči nad oblohu, vznášíme vroucné prosby k Bohu, aby po další tvoje roky s jistotou vedl tvoje kroky. Nech tě vždy jeho milost chrání, nech splní každé z tvojich přání. To ti ze srdce přejí. Tvůj přítel Vilko, rodina Mudříková, tvoje mamka a všichni přátelé a známí a všichni zpěváci a tvoji fanoušci a taktéž heligonkáři z Valašska.
0: Tak já posílám písničku, kterou jste vybral a kterou zaspívá tedy Vlasta Mudříková. Mějte se moc hezky, Ondro.
2: Dneska je v Čaci ten koncert.
0: Dobře, dneska je v Čaci koncert Vlasty Mudříkové, jak říká Ondra. Takže děkujeme i za tuto informaci. Mějte se hezky, nashledanou.

0: Vlasta Muldríková dospívala písničku Rodičom, tak se jmenuje tedy tato skladba, která teď hrála v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince 59 611 22 66 je teď paní Anička z Hatě. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, já vám zdravím a zdravím vaše kolegy. Písničku bych chtěla poslat panu Lobkovi a jste do Hači. Písničku jenuju jsem hodně nevíčka a se do mě mají rádi. Děkuji vám, pane Richarde, a nashledanou.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, paní Aničko, nashledanou.

0: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava můžete poblahopřát svým oslavencům a taky poslat písničku podle vlastního výběru. Teď je naše linka volná 59 611 22 66. Tak já posílám následující písničku, kterou zaspívá Jitka Zelenková všem Agátám, které dnes mají svůj svátek.

0: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na telefonní lince 59 611 22 66 je teď paní Daniela, která volá z Nového Jičína. Dobrý den, paní Danielo.
1: Srdečím a zdravím, pane Šiaře, jak to jde, a všechny posluchače. Chtěla bych nechat zahrát dneska svému vnukovi Lukáškovi Kopeckému z Nového Jičína. K svátku má ho přeju hodně zdraví, lásky, štěstí a pracovního úspěchu. Pak bych chtěla ještě popsat paní Elišce s Argoškem, taky hodně zdraví a hodně úspěchu. A pak ještě Marušce z Koryčanských Pasek, taky přeju hodně zdraví a božího požehnání. To je všechno, pane šéfredaktore, vám a přeji krásný den.
0: Mějte se i vy moc hezky, paní Danielo, naschledanou.

0: Pod peklama, tak se jmenuje písnička, kterou hrála a zpívala Galička. Galička je z Veřovic a víte, jak přišla ke svému názvu? Tak vybrali to podle osady Galičky, která se nachází mezi Veřovicemi a Zubřím v pohoří Veřovských vrchů. Tak pojďme dál v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Anička ze Slavkova. Dobrý den, paní Aničko.
1: Ano, dobrý den. Zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. To nám to všem letí a už máme říjen a to je čas popřát těm z našeho senior centra, kteří se narodili v tomto měsíci. A jsou to paní Maretová Hanka, měla 13. 60 let. Dále 25. oslaví Dulavová Libuška, 58 let. A za klienty je tady jediná paní Kapelová Inge, která už prvního oslavila 84 let. Všem jmenovaným do dalších let přejeme všichni to nejdůležitější a to je pevné zdraví. Trochu toho štěstí, spokojenost, pohodu a užívejte si, pokud to jde, všechno hezké, co nám život může ještě dát a mít radost z každé maličkosti, třeba i z každého nového dne a ještě je veselější, když je to se sluníčkem. To vám všem přejeme všichni ze Senior Centra ve Slavkově. Vám v rozhlase děkuji a přeji hezký den a nashledanou.
0: Mějte se i vy moc hezky, paní Aničko, nashledanou.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním 10členném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Před námi je další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Jarmila z Ostravy. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas a přeji si písničku pro radost. Pro moji sestru Jiřku, pro moji kamarádku Martinu, Aničku a Jiřku. A dále bych chtěla paní Jarmile Střince, Věrce, do Fritku, Elišce, do Fulneku s Pejskem, Hance do Havířova a Zdence Lapišové do Havířova. Děkuji, pane Piskala, moc i vám.
0: Rádo se stalo.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Slyšíš, jak zvoní? Jožena Ducháčková zpívala tuto skladbu v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Další přání je před námi. Tentokrát míříme do Bílovce, odkud nám volá paní Jana. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás všechny srdečně zdravím, vás i posluchače. Dneska chceme přivítat našeho kamaráda Pepu Holbu z Bílovce, který strávil 7 týdnů v nemocnici a v lázních Bílovci. Tak milý Pepo, vítej doma. Přejeme ti, ať se pěkně zotavuješ za pomoci své manželky Irenky a budeme se těšit na brzké shledání. To ti ze srdce přeje kamarádi Černínovi. Děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Posílám písničku, vy se mějte moc hezky, paní Jana, nashledanou.
2: Každý kluk

0: Sen kovbojů, nebo jak to teď právě vyslovil Karel Černoch, sen kaubojů v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď se přemístíme do trošku větší dálky, míříme totiž do Liberce, odkud nám volá paní Eva. Vítejte, paní Evo, dobrý den.
1: Já vás moc zdravím, jsem ráda, že jsem se k vám dovolala, jste super, bezva rádio, a poprosila bych Evu a Vaška, leč Vaštovičko, leč všem lidem, ať se mají dobře, ať si vzpomenou na léto a na Vaštovičky. Děkuju pěkně.
0: Tak to byl pěkně.
1: Zdravím.
0: My vás zdravíme taky do Liberce. Děkuju. Jsme rádi, že jste pozdravila náš Moravskoslezský kraj a udělala radost určitě řadě lidí, kteří nás poslouchají. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Děkuju pěkně. Naschledanou.
0: No a protože už to bylo závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, tak ještě pozvu k poslechu následujícího pořadu. Po 13. hodině to bude pořad Alex a host. A dnešním hostem Alex Minářové bude pilot, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií Aleš Svoboda. Tak vám přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava a tady už je slibovaná písnička.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Celníci našli při kontrole auta na Šumpersku přes 30 kilogramů kratomu. V Ostravě Vítkovicích budou obyvatelé diskutovat o budoucí podobě parku. Spojené státy omezily satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě. Zítra bude v našem kraji oblačno s teplotami do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ostravští celníci zajistili při kontrole osobního auta u Šumperku 34 kilogramů kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. Pokračuje David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě.
5: Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kilogramů zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody.
4: V sadu Jošky Jabůrkové v Ostravě Vítkovicích se od 15 hodin dnes odpoledne koná veřejné projednání plánů na proměnu parku. Radnice společně s architekty představí změny, které rozsáhlou zelenou plochu čekají. Akce se koná u altánu uprostřed parku a v případě špatného počasí ji obvod přesune do sálu Vítkovické radnice. Skateboardisté a cyklisté mají ve Frenštátě pod Radohoštěm nové zázemí. V lokalitě na Nivách radnice postavila skatepark a bikepark a stálo jí to více než 9,5 milionu korun. Město ale plánuje v místě ještě další investice. Uvedla to Adéla Stavárková z odboru investic.
6: Tady jsme měli takovou větší nevyužitou plochu v městě, takže jsme chtěli navázat na již stávající cyklostezku, která tudy vede, a vlastně v příštím roce chceme celý tento areál ještě rozšířit o pump track a cyklopoint.
4: Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma se k tomu zatím nevyjádřila.
7: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Serhii Bezkres Snov, známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: V noci bude oblačno, přechodně polojasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty 7 až 4 stupně při malé oblačnosti kolem 1. Zítra bude oblačno, lokálně během dne polojasno, nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů Celsia, na horách 6 až 10 stupňů a vítr bude slabý severní do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V ulici Bezručova v Jeseníku pozor, srazilo tam osobní auto chodce, probíhají záchranné práce a provoz je tam omezený, jeďte velmi opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartují, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velký čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno

0: jako systém jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, které, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky, takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškerý systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho se normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na Zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odškuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo?
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky. A tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírného centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. A záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až poté, co tedy nabidete tu velkou zkušenost, tak se vracíte ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krajští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. V Neplachovicích na Opavsku při volbách znovu využili model jednočlenných kandidátek. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Zítra bude v regionu oblačno s teplotami do 15 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. O téměř 2 miliony a 800 tisíc korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
2: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
0: Funkci starostky v Neplachovicích u Opavy zřejmě znovu obhájí nezávislá kandidátka Dana Schreierová. Vyplývá to z výsledků voleb, které mají v této obci neobvyklou podobu. Každý tam kandiduje sám za sebe, protože je součástí jednočlenné kandidátky nazvané jeho jménem. Tento model se podle starostky osvědčil a od roku 2010 řeší problém s nedostatkem zájemců o práci na radnici.
3: Prostě jsme nechtěli dál hledat další kandidáty jenom proto, aby byli na té kandidáce, ale chtěli jsme jenom ty, kteří chtějí pracovat. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme každý sám za sebe a každý sám budeme svojí stranou a nějak si budeme zodpovědní každý sám sobě. No.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat, vadí jim ale příliš široké pravomoci a dále to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Uvedl to senátor Tomáš Goláň z ODS. Lékaři operovali papeže Lva 14. a odstranili mu zhoubný nádor na plicích, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
4: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
5: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
4: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně, při malé oblačnosti kolem 1 stupně, zítra pak čekáme oblačno, lokálně během dne i polojasno. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách 6 až 10 stupňů a vítr slabý severní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dejte pozor na dlouhou kolonu na silnici 68 v obci Bocanovice za mosty u Jablunkova ve směru na Slovensko. Kolona se tvoří v místě stavebního omezení a řidiči v ní čekají aktuálně 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemné odpoledne vám všem, 4,5 minuty po 14. hodině, to je aktuální čas. Po zprávách z ostravského studia Českého rozhlasu můžu slíbit také dnešní středeční odpolední vysílání. Co nás čeká, kam se vydáme a co jsme zjistili, pozveme vás třeba do ostravské zoo. Tam mají nový přírůstek. Koho? Řekneme za malou chvíli. polovině hodiny můžu slíbit, že se regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou se vydáme do Rychvaldu na Karvinsku, kde pořádají podzimní burzu. No a mám pro vás i pozvání do ostravské staré arény na jeden literární večer. Z muziky Leona Machálková, Vítězslav Vávra nebo Brian Adams, to pro ty nejbližší chvíle. Ale přání krásného odpoledne, to je už od nás všech. Za všechny vás zdraví také Iveta Dadamová.

Víte, že vůbec první břidličné důlní dílo u nás zpřístupněné veřejnosti byla Rábova štola v Zálužné části Vítkova? První zájemci se do ní podívali na jaře roku 2018. V Rábově štole se břidlice lámala pouhých 15 let, a to mezi lety 1873 až 1888. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a už míříme do ostravské zoo, kde porodila samice levharta cejlonského. Obě mláďata jsou momentálně v péči matky a chovatelé do procesu nějak nezasahují. 12letá samice je totiž zkušenou matkou, která už odchovala 4 mláďata. V dalších dnech bude pavilon indické šelmy ale zavřený, aby novou levharti rodinu nikdo nevyrušoval. Více k tématu řekne v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava právě teď mluvčí zoo Šárka Nováková, kterou vítám. Šárko, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Co pro zoologickou zahradu znamená narození mláďat levharta cejlonského?
1: Určitě to můžeme považovat za velký úspěch, a to nejenom pro naši ostravskou zoologickou zahradu, ale pro celý evropský chov, respektive chov v rámci evropských zoologických zahrad, protože se jedná o jediná dvě mláďata, která se v té evropské populaci narodila. Vlastně levharty cejlonské chová 27 zoologických zahrad v Evropě a celková ta populace čítá necelých 60 jedinců, což není příliš mnoho. Takže každé narozené, respektive odchované mládě je určitě velice žádoucí, protože levharti i ve volné přírodě, jak jejich název napovídá, tak se vyskytují pouze na ostrově Srí Lanka, je to teda poddruh levharta a tam je ta populace taky omezená, takže i z té lidské péči je důležité, že se rozmnožují.
0: Právě péči o mláďata ale necháváte v současnosti na samici. Jak se zoo připravovala ale na samotný porod těch mláďat?
1: Ty přípravy nebyly nějak komplikované, protože, jak už jste říkala, samice je zkušenou matkou, která odchovala už 4 mláďata v předchozích 2 vrzích. Nicméně kolegové nějaké přípravy přeci jen dělali. Přes

0: si i podlahu, která je vyhřívaná, takže i pro ta zvířata je to vlastně veliký komfort. A už ji nepouštěli do venkovního výběhu, protože i s ohledem na počasí a chladná rána i noci, kdyby náhodou chtěla rodit, tak aby právě neporodila venku, to by asi pro koťata bylo fatální.
1: Šárko, co v následujících měsících mláďata Levharta Sejlonského čeká a kdy je uvidí poprvé lidé, návštěvníci?
0: Mláďata jsou úplně tedy v péči své matky. Tady bych opravdu chtěla zdůraznit, že chovatelé vůbec do toho prostoru nevstupují, nějak se ani s mláďaty nekontaktují, byť to může být pro mnohé představa velmi lákavá, teď myslím posluchače nebo veřejnost, ale opravdu chovatelé zcela nechávají tu péči o mláďata na matce a jen přihlížejí. Díky tomu, že vlastně máme celý ten prostor snímaný kamerami nepřetržitě, takže mají možnost sledovat, co se v tom brlohu děje a jak mláďata prospívají a že opravdu samice si počíná velice dobře. Takže teď vlastně si vychutnávají péči své matky a postupně, jak budou růst, tak se jim budou otvírat oči. Teď ještě teda jsou slepá. Zhruba po týdnu až dvou se jim oči otevřou, začnou možná trošičku i lozit a objevovat svůj okolní svět. První měsíc je pak čeká veterinární kontrola, kdy chovatelé spolu s veterinářem zkusí určit pohlaví, které se pak potvrdí při další veterinární kontrole. Budou odčerveni a samozřejmě zkontrolovaný zdravotní stav. No a návštěvníci uvidíme, jak se bude samice chovat. Už jsme to tak dělali při minulém porodu, že sice samice byla ještě v zázemí, ale tím, že vlastně nám snímají kamery ten prostor, tak jsme mohli vlastně návštěvníkům prezentovat na obrazovce v pavilonu jejich život, takže to by předcházelo pravděpodobně, pokud všechno dobře půjde i teď. A v momentě, kdy koťata dorostou a budou umět překročit určitý stupínek, který je dělí od té návštěvnické části, tak pak samozřejmě už je šance, že je uvidí i návštěvníci. Ale tady prosíme o trpělivost, pardon.
1: Vůbec se nedivím. Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava mluvčí Ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková. Šárko, já děkuji za všechny informace. No a přeji, ať se daří i nadále. Mějte se hezky.
0: Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama, Leon trpí oprávněným pocitem zmaru, Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem, Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením, Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna, Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dvě obce na Frýdecko-Místecku mají novou společnou knihu a ta je určená dětem, a tak proto ji i děti sami pokřtili na slavnostním křtu. Řeč je o nové společné knížce o Paskovu a Řepištích. Představuje přístupnou formou historii, pamětihodnosti i přírodu obou sousedních obcí. Na křtu nechyběla ani redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Slavnostní křest skončil a začíná to být tradicí, že tady vaše šikovné paskovské děti dneska ve spolupráci s Řepištskými se chopí křtu, takže jste spokojena?
2: Já jsem spokojena velmi a můžu říct, že děti při květnovém křtu tato aktivita tak oslovila, že se sami s paní učitelkou přihlásili, protože já jsem uvažovala, že bych to zadala jiné třídě, abychom se trošku prostřídali, ale oni projevili zájem, tak jsem v podstatě neváhala, protože to tehdy zvládli skvěle, takže věřím, že i dneska to oslovilo ti, kteří jste tady byli.
1: Dodává ředitelka paskovské školy Lucie Budkovová.
3: Dobrý den, já jsem Pančokána Šnajdrova a vedu pátou třídu.
1: A právě páťáci se tady dneska blízkli nádherně naučenými texty. To doslova se naučili z té nové publikace?
3: Vycházeli jsme ano z té nové publikace, aby jsme vlastně prezentovali trošičku i to, co v té knize je.
1: A věděla jste všechno, co v ní je? Jste Řepišťanka?
3: Jsem Řepišťanka, taky byly některé věci třeba pro mě úplně nové, jako třeba, že se tam vařilo pivo, že tam byl pivovar.
1: A myslíte si, že přínosem i pro vaše vyučování podobná publikace?
3: Určitě je, protože už jsme si v tom četli, děti se seznamují vlastně z historii, jak již bylo řečeno panem starostou, že opravdu ne všichni všechno vlastně vědí a mohou se dozvědět různé zajímavé věci.
1: Po křtu vždycky následuje taková ta příjemná část, takže co ochutnáváš?
4: Já jsem měl zatím dva muffiny, no to je ten druhý a mám vodu s demetkou.
1: Já myslím, že si to zasloužíš, jakou pak tu část o Řepištích se musel naučit.
4: Já jsem četl Hrádek za Padlisko a první pověst.
1: A věděl jsi všechno?
4: Ano.
1: Takže ty se vyznáš v historii?
4: Ano. No, ještě předtím, než jsem to spatřil, tak jsem to nevěděl, ale teďka už to vím.
1: A jak se jmenuješ?
4: Já se jmenuji Vladan.
1: Ty jsi taky povídala o historii, že jo? Nějaká pověst tam byla?
5: Ano. Předtím jsem věděla jenom tu pověst, jinak jsem o té historii nevěděla.
1: A líbí se ti ta knížka? Myslíš si, že bys ji dobrovolně přičetla, i kdybyste to neměli za úkol?
5: Jo.
1: A jak se jmenuješ?
5: Klaudie.
1: Rostislav Kožušník za Řepiště dneska pokřtil vodou z Ostravice novou publikaci. Co byste jí popřál?
6: Já bych jí popřál to, aby našla své čtenáře. Ono to není asi spíš jenom o čtení, je to i o hraní, o malování, o dalších věcech. A je to vlastně o našich dvou obcích, které dělí řeka Ostravice. Jedna je na moravské straně, druhá na slezské. A je to takové propojení, o které dlouhodobě usilujeme, aby ty obce nezůstávaly mezi dvěma cedulema, konec, začátek obce, a aby si hledali i širší vazby, které vždycky byly.
1: Petr Baďura za Paskov dneska také pokřtil zmíněnou publikaci. Jaké má místo mezi těmi mnoha knihami, které už o Paskově vzniklo?
7: Já si myslím, že je velmi významné, protože je určena především dětem. A všechny ty předchozí tituly jsou víceméně odborné, jsou učené sice nejenom pro odbornou veřejnost, ale i pro laickou veřejnost, ale typicky pro děti jsme nevydávali zatím nic, takže si toho velmi vážím.
1: Na křtu samozřejmě nechybí ani autoři té publikace. S Adamem Hubáčkem už jsme natáčeli na Frýdeckém zámku o samotné publikaci. Tak jaké to je, jakoby autor textu si vychutnat vlastně to velké finále, kdy děti jej recitují?
8: No, bylo to krásné vidět děti, co si všechno připravili a jak tu knihu využívají, takže z toho máme velkou radost.
1: Dalším autorem, autorem kreseb, které tady byly pochváleny, že přibližují vlastně poetiku té knihy, je samozřejmě lektor muzea Beskyd Marek Weisbrod. Tak jak byste si užil dnešní křest knihy?
9: Bylo to moc pěkné, mě strašně těší, že to takhle ty děti inspirovalo a takhle si to uchopili, a doufám, že ty kresby budou těšit a že i knížka jako taková, i s aktivitami naší kolegyně Zuzky Hlaváčové, že se bude líbit, že to bude bavit a třeba to taky inspiruje k nějaké jejich takhle aktivitě.
1: Z Paskova Romana Kubicová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecko.

0: Krásné odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás mám dnes i pozvání na jeden literární večer do Staré arény v Ostravě. Uplynulo totiž 190 let od smrti českého básníka Karla Hynka Máchy a současně od prvního vydání jeho básnického díla Máj. A právě Máj i další Máchová díla se vám pokusí přiblížit už dnes, tedy 14. října od 19 hodin ve Staré aréně v Ostravě. Součástí literárního večera bude nejen interaktivní přednáška o autorovi, ale chybět prý nebude ani zábava.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a teď přímo z Karvenska. Jak to vypadá, když se sál kulturního domu promění v jeden velký obchod s oblečením, obuví i hračkami? Tak to právě dnes zjišťují návštěvníci podzimní burzy v Rychvaldu. Akci pořádá místní svaz žen a celé odpoledne tam probíhá prodej věcí, které přinesly místní. Na místě je také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak jaký je výběr a daří se třeba návštěvníkům takzvaně ulovit i nějaké zajímavé kousky?
2: Krásné odpoledne, no já musím říct, že ten výběr je obrovský a dámy by prozradili, že tady během včerejšího dne nazbírali kolem 1000, 2000 kousků oblečení, hraček, obuvi, je toho opravdu mnoho. A co si tady mohou zase jiní dnes vybrat? Já jsem tady koukala, zrovna teď jsem říkala, že tady mají moc hezký kabát třeba, ale já mám doma spoustu kabátů, takže ho tady nechám, kdyby někdo třeba náhodou si pro něj chtěl přijít doporučit. Ale jak si sama říkala, dnešní den, tak ten je v rukách svazu žen tady místních a opravdu si myslím, že jim to jde výborně. A s jednou z nich tady i teď stojím, je to paní Eva Prokešová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Řeknete mi, co tady všechno mohou lidé najít a jak vlastně dlouho trvá vaše podzimní burza?
3: Tak, podzimní burza trvá 3 dny, od pondělí do středy. Dnes v úterý je do 17 hodin, můžete přijít nakoupit a potom i zítra ve středu do 11 hodin, od 8 do 11 hodin taky můžete přijít nakoupit. Naleznete tady jak dětské oblečení, tak i dámské, pánské oděvy, hračky, obuv a myslím si, že krásné věci, určitě přijďte.
2: Je opravdu z čeho vybírat, máte pravdu. Vy se tady na tom podílíte jako svaz žen velmi intenzivně. Bavili jsme se o tom, že už desítky let se tady daří dělat jarní a podzimní burza. A bavili jsme se i o tom, že některé ty kousky, které už potom nechtějí prodejci, takže jdou také na dobrou věc, je to tak?
3: Ano, lidé nosí, buď to dávají přímo kousky na charitu, a nebo to, co potom neprodají, tak potom taky můžou darovat. Dáváme to do Adry a oni už si to potom zpracují podle svých potřeb.
2: Kolik lidí se na tom podílí? Kolik vás chystá tady tuhle akci?
3: Tak celkem svaz žen má asi kolem 50 až 60 členů a tady této akce zrovna v tomto období se účastní cca 10 až 15 členek, které celé ty 3 dny tu akci připravují a starají se o všechny i zákaznice a je to moc fajn.
2: Prozraďte mi, odnesete si i vy někdy něco, nějaký kousek domů, protože se vám líbí, nebo to všechno necháte jenom návštěvníkům, kteří přijdou?
3: Tak určitě si odnese každý něco tady. Myslím si, že si vybere každý od mládeže až po od dětí přes mládež až po dospělé seniory. Každý si něco vybere a i ty členky si tady vždycky něco vyberou.
2: Tak já přeju, ať jsou všichni spokojení, ať vám to jde od ruky a zítra ještě, nebo dnes i zítra, ať se ještě prodá co nejvíce věcí. Moc děkuju.
3: My taky děkujeme a ještě bychom chtěli poděkovat městu Rychvald, že nám umožňuje tady tuto akci pořádat a taky všem z kulturního domu, bez kterých by se to neobešlo.
2: Tak jak jste slyšeli, pokud byste chtěli se přijít podívat, co na takové podzimní burze v Rychvaldě mají nachystáno, tak ještě dnes určitě můžete až do 17. hodiny a nebo zítra do 11.
1: Tak Petro, kabát si sice odložila, jak jsi říkala, že se ti velmi líbil, ale možná to ještě projdi, třeba tam nějaký hodně zajímavý kousek tě ještě osloví a přece jen si něco také přineseš. Díky moc za pozvání a za všechny informace.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
1: Loučí se redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, náš regionální stopař. Vše pro vás mapuje, tak jak sami dobře víte. Petro, také přeji krásné odpoledne všem.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Opavští zelení chtějí jednat o široké koalici. Podrobnosti nejen k tomuto tématu přidáme za chvíli, uslyšíte za 5 minut. Více v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 15 hodin a zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavští zelení chtějí jednat o široké koalici na magistrátu. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Světlá Hora na Bruntálsku dokončila opravu kuchyně v mateřské škole. Zítra bude v našem kraji oblačno s teplotami od 11 do 15 stupňů Celsia. U poslechu aktuálních zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá a hezké odpoledne přeje Lenka Blažejová. V Opavě stále není jasné, kdo bude v čele tamního magistrátu. Obě po volbách nejsilnější strany a sdružení, vítězné hnutí ANO a OK Změna pro Opavu, potřebují pro potřebnou nadpoloviční většinu zastupitelstvu podporu uskupení Zelená pro Opavu. Zelení navrhují širokou koalici všech zvolených uskupení. To ale Změna pro Opavu odmítá.
2: Dva mandáty opavských zelených jsou zásadní a můžou rozhodnout, jestli hnutí ANO přijde o vedení Opavy a nebo ne. Vyplývá to ze složení možných koalic. Společné jednání i přes rozdílný pohled na širokou koalici zřejmě bude. Daniel Volný ze zelených potvrdil, že hledá vhodný termín. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Právě ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se ale neobjevily žádné systémové problémy. Novou kuchyni mají teď v mateřské škole ve Světlé Hoře na Bruntálsku. Opravila ji obec a práce staly více než 500 000 korun. Zhruba polovinu ale radnice zaplatí z dotace. Kromě nového vybavení na vaření jsou nové třeba i odpady, říká nezávislý starosta Světlé Hory Alois Šimčík.
3: Každý nový stroj má menší spotřebu energie a tak dále, takže i v tomto budeme šetřit, to je jasný. Ty stroje už byly zastaralé a museli jsme to obnovit, aby jsme měli už kvalitní ty stroje a zařízení. Stavební práce a takové věci jsme si udělali sami.
0: 30 tisíc korun zůstává v Karviné bez svého majitele. Peníze patří mezi nálezy, o které se dosud nikdo nepřihlásil. Podobně jako o některé mobilní telefony v hodnotě kolem 20 tisíc korun. Evidence městského magistrátu zahrnuje také chytré hodinky, potvrzuje mluvčí radnice Monika Danková.
4: Zajímavostí jsou také jízdní kola, která si jejich majitelé nevyzvednou. Pokud se o ně nikdo nepřihlásí, město je daruje na dobročinné účely. Každoročně tak přibližně 15 kol putuje organizaci Kola pro Afriku.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně i polojasno a ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně Celsia. Při malé oblačnosti kolem plus 1 stupně. Zítra pak čekáme většinou oblačno, lokálně během dne v regionu i polojasno a nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů. Na horách 6 až 10 a vítr bude slabý, severní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Výškovická v Ostravě jihu je částečně zablokovaná aktuální nehodou osobního auta. Ve směru na Starou Bělou jeďte opatrně. Policie už nehodu na místě vyšetřuje a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se vydáme do Havířovské Stromovky a to už za chvíli. Ta se mění před očima. K jakým změnám dojde, dovíte se opravdu za malou chvíli. V polovině hodiny zavítáme mezi třinecké seniory, no a přidáme si i naši novou rubriku Víte, že? Hned po písničce se dovíte, jak to je třeba se Štramberskou trubou. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

Víte, že Štramberská trůba je nejen pozůstatek hradu a rozhledna ve Štramberku? Pronikla také do odborných učebnic díky unikátnímu tvaru své střechy. Architekt Kamil Hilbert je navrhl tak, že působí prohnutým dojmem, ale přitom je tvořena pouze rovnými tesanými trámy. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se teď vydáme na Karvinsko, přímo do Havířova. Havířov totiž začal s druhou fází obnovy lesoparku Stromovka nedaleko hlavní třídy u velkého kruhového objezdu. Ve Stromovce přibudou nové lavičky, hřiště odpočinkové zóny i mnoho dalšího. To vše ví redaktorka nebo reportérka, chcete-li, Natálie Janišková. Co je podstatné, je už teď se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Radnice zaplatí za druhou etapu obnovy Stromovky 30 milionů korun. Na co ty peníze půjdou?
1: Tentokrát to je na několik různých věcí. Jednak na takzvaný mobiliář, tedy venkovní vybavení lesoparku. Budou tam dětská hřiště s mnoha průleskami a atrakcemi, jako třeba knajpův chodník, různé hrazdy, lávky a třeba i venkovní pekseso. Pak taky multifunkční sportovní hřiště, na kterém budou moct lidé hrát třeba basketbal nebo kopanou. No a nebude chybět ani venkovní posilovna. Novinkou bude i malý venkovní amfiteátr pro kulturní program. Město tam nechá udělat přípojku na elektřinu, aby se tam mohly konat různé akce. Kruhová stavba bude mít jako hlediště 3 opěrné zídky o poloměru zhruba 5 metrů. No a v lesoparku vzniknou také nová odpočinková místa, kam lidé budou moct vyrazit třeba na piknik. Pak taky stavební firma upraví terén, aby zadržoval vodu a taky vyčistí a upraví koryto tamního malého toku, které vyloží lomovým kamenem. A změny čekají i stávající zeleň. Na základě dendrologického průzkumu půjdou některé stromy a keře k zemi, jiné se zase vysadí.
0: Natálie, Stromovka se už upravovala v loňském roce, je hotovo?
1: V loni město Havířov zrekonstruovalo především chodníky v lesoparku. Některé mají asfaltový povrch, jiné jsou skleného štěrku. Došlo také k obnově laviček, odpadkových košů a stavební firma upravila 3 propustky přes potok a už před rokem zmizely některé stromy a taky náletové dřeviny. Město za první část té revitalizace lesoparku Stromovka v loni zaplatilo přes 21 milionů korun. Druhá fáze, jak už zaznělo, stojí 30 milionů a tak radnice postupně do Stromovky investovala přes 50 milionů korun.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Natálie Janišková. Díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: To byla Kristýna na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale zavítáme mezi třinecké seniory, kteří se scházejí v klubu v Husově ulici. Klub má přes 230 členů, kteří se věnují různorodým aktivitám. V jedné z místností klubu funguje i kroužek vitráží. Touto technikou se vyrábějí skleněné dekorace, šperky i další předměty. Aktivní seniorky, které kusy obroušeného skla obalují měděnou páskou a pak je spojují pomocí cínu, navštívila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Paní Kubišová, taková malá dílna a vyrábějí se tady vitráže, je to tak?
2: Vyrábějí se vitráže, nějaké ozdobky, zápichy, svícinky, takové maličkosti.
1: A vy jste vedoucí tady tohoto kroužku v klubu důchodců?
2: Ano.
1: Bronislava Kubišová. Zrovna jste radila vaší kolegyni.
2: Ona je tady poprvé, takže se zaučuje, tak jí to musím všechno ukázat, jak se co dělá.
1: Tak povězte, jak postupujete při výrobě vitráží.
2: No, nejdřív se nařeže sklo, pak se ho obrousí, pak se ho olepí páskou, co dělá tam paní, no a potom se cínuje, dohromady se to dává cínem.
1: Říká Bronislava Kubišová z kroužku vitráží. A to není novinka, Třinci. Vy už to tady několik let máte, že, tento kroužek?
2: Ano, ano. Se začátku jsem tady byla sama. No a potom tak bylo různě. Někdo to přišel zkusit.
1: Správný kousek skla, tady je radost vedle, ano. A pak se přidali tedy další.
2: No, přidali. Některé přišli, zkusili, zjistili, že to není pro ně, takže zkoušejí, přicházejí, odcházejí. Jsme tři, co jsme takové stálice.
1: A chce to teda zručnost?
2: Trpělivost hlavně. A samozřejmě trošku zručnosti.
1: No a kde ty vitráže, co vyrobíte, máte, vystavujete?
2: Ne, nevystavujeme. To si každý bere domů. Jsou to takové maličkosti.
1: A scházíte se každé pondělí?
2: Každé pondělí, ano.
1: Klubu seniorů na Husově ulici v Třinci.
2: Ano.
1: No a dnes je tu poprvé. Paní Irena, co vás sem přivedlo?
3: No, protože se mi ty vitráže líbí, tak bych se to ráda naučila.
1: Dneska se pustíte do čeho? Já se dívám, že už tady máte pár nalámaných kousků.
3: Takový malý šperk. To nejjednodušší údajně.
1: V zelené barvě bude.
3: Snad to půjde.
1: Říká paní Irena, členka kroužku vitráží.
3: A my teď budeme něco brousit.
2: My budeme brousit, tak já zajdu pro vodu.
1: Tak, paní Kubišová už přinesla půl litra vody.
2: Do brusky.
1: Do brusky to lijete.
2: No, když se to brousí, tak se to zahřívá, takže to musí chladit.
1: Tak to bude trošku rámus teď.
2: Trošku, jo.
1: Musí nějaké upravit na brusce. Ty nalámané kousky se ohladí, aby nebyly drsné, ty okraje.
2: No, to musí.
3: Kolikrát?
2: Tak až to je rovné. A z druhé strany taky, jo? Tak.
1: A výroba může pokračovat. Jestli můžu tady oslovit i vás?
4: Já jsem Marie Brudna.
1: Teď se dívám, jak obmotáváte páskou sklo.
4: Na zručnost je to náročné.
1: Tomu věřím.
4: Nejdřív se to nařeže, potom se to obrušuje, potom se to máčí do vody s octem a oblepuje cínovou páskou.
1: Ocet mi teďka tady zavonil z té misky. No a co to bude? Vidím, že držíte v ruce taky kousek zeleného skla.
4: Mám tady takový zapích do květinače.
1: To se může hodit i jako vánoční dárek, když nad tím přemýšlím.
4: Může.
1: Říká paní Marie Brudna, 2 roky teda už tady v kurzu vitráží. A předtím jste zkoušela něco dělat z těch ručních prací?
4: Celý život jsem dělala ruční práce, pletení, háčkování, šití. A tak mě ty vitráže zaujaly, tak to tak zkouším. Je to také o tom setkání s kamarádkama, povykladání. Prostě člověk musí vyjít z domu, oblíknout se hezky, dorazit tady, tady si dáme kafe. A je to takové jeho setkání nejenom o těch výrobcích.
0: Říkají v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava členky kroužku vitráží, který funguje při klubu seniorů v Třinci. No a po písničce se třeba dovíte víc o aktivitách, které třinecké seniory také baví. Teď už Valdemar Matuška, tak pěkné odpoledne.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Když otevřete vchodové dveře Třineckého klubu seniorů, uslyšíte obvykle zvuk kulečníkových koulí, protože tam působí také klub zájemců o kulečník a tak své síly tam pánové v této hře poměřují i několikrát v týdnu. Z další místnosti se zase ozývá třeba zvuk brusky, kde vyrábějí vitráže, no a vedle si povídá skupinka žen u ručních prací. Výčet aktivit, kterými se členové klubu mohou zabývat, je opravdu pestrý. A tak s tamní organizační pracovnicí Ivonou Cichou si o nabídce klubu povídala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava. Iva Havlíčková.
1: Kroužek vitráží v klubu seniorů nemají hned tak někde, tak to jsem tam navštívila dámy, které vyrábějí vitráže. A co ještě za možnosti v klubu seniorů jsou?
2: Máme aktivity, které jsou rozdělené do 4 takových bloků. Společenské aktivity, hlavně klub kulečníkářů, to je velice oblíbené u pánů.
1: To jsem si tady všimla, když jsem přicházela, jak hrají.
2: Ti si dělají své turnaje, je to dobrá parta chlapů. Pak když máme starší ženy, které vlastně jsou samotné převážně a aby se taky setkali se svou generací, tak se taky u nás scházejí v pondělí odpoledne. A jedná se jen o to, že si povykládají, dají si spolu kafíčko, proberou různé věci. Pak máme klub šachistů, game day, kdy hrajeme společenské hry. To jsou společenské aktivity, jak jsem říkala. Další máme kreativní aktivity, kde se tvoří nebo i vaří. Tam se vlastně zahrazuje klub šikovných rukou, klub vitráží, co jste zmiňovala, klub vařečka a kulinářka, tam vaříme. Máme i vánoční potom vářečku, vánoční kulinářku jako slavnostní.
1: Tak říká Ivona Cicha z klubu seniorů. Vy jste tady organizační pracovnice.
2: Ano.
1: To všechno je tady na Husově ulici i ten klub vaření?
2: Tak, to je na Husové ulici. Dalším blokem je sportovní aktivity a ty probíhají v Domu dětí a mládeže, kde máme pronajaté tělocvičny. Do toho spadá tajči pro pokročilé, máme protahovací cvičení, máme cvičení na velké míči a jogu. Jednou za měsíc naši členové mají možnost zaplavat si zdarma v bazéně Stars.
1: Pohybové aktivity pro ty starší, vhodné.
2: Což je velice důležité, obzvláště v tom seniorském věku, mít prostě uvolněné klouby, protáhnuté svaly. Další jsou i balanční cvičení, kde vlastně ten balanc je hodně důležitý, obzvláště v tom seniorském věku, kdy vlastně ta rovnováha je prevence pádu, ano, protože v tom seniorském věku ty pády jsou nejčastější příčinou nějakých úrazů a proto je dobré jakoby trénovat i ten balanc. Takže tam pracujeme, posilujeme.
1: Být fit až do pozdního věku.
2: To jsem chtěla říct. No a poslední blok, o který je opravdu u nás veliký zájem, a to jsou vzdělávací aktivity, kde u nás probíhají angličtiny, němčina, francouzština. Je to fajn, že se lidé v tom seniorském věku chtějí dále vzdělávat. Hodně cestují v dnešní době seniori, takže to i uplatňují, si myslím. No a poslední aktivitou, kterou mám, je práce s mobilem, to dělá kolegyně. Ty nové vymoženosti, které jsou pro ty seniory celkem komplikované, tak jim individuálně poradí, ukáže. Takže to je náš klub.
1: Bohatá nabídka klubu seniorů v Třinci.
2: Já myslím, že jako naši seniori z Třince a okolí můžou být velice spokojení. A abych ještě dodala, tak ještě vlastně mimo ty pravidelné aktivity máme nepravidelné aktivity. A to znamená, že máme dvakrát za rok výlet celoklubový. Třeba naposledy jsme byli na propasti Macocha. O to je veliký zájem, o ty velké výlety. Pak děláme mini výlety. To znamená, že se vlastně jede někde ve středu do okolí. Naposledy jsme měli akci Hura na borůvky o prázdninách, kdy jsme si vyjeli do lesa a každý si nazbíral liter borůvek na koláč. Pak máme přednášky. Poslední dobou byly hodně cestopisné přednášky a workshopy a dále klubové snídaně. Kdo se přihlásí, tak přinese něco dobrého na zub, dáme si to na stůl jako švédské stoly, k tomu uděláme nějaký program, soutěže nějaké a je to velká zábava.
1: Dodává Ivona Cicha, Střince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtoval vám autoservis vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? To zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díly skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme víc o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Karvinští policisté obvinili 19-letou ženu z podvodu. O co šlo, řekneme za chvíli, podrobnosti přidáme za 5 minut více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to vás čeká ta dnešní středeční humoriáda a pozvání do ní přijal Jiří Ptáčník. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio Vá...

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karvinští policisté obvinili 19-letou ženu z podvodu. Bohumín testuje nové zabezpečení cykloboxů. Mezinárodní agentura pro energii dál očekává napjatou situaci na trhu s naftou. Zítra bude v našem kraji oblačnost, teplotami od 11 do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Karvinští policisté obvinili 19-letou ženu z podvodu. Napříč Moravskoslezským krajem vyhledávala žena inzeráty na prodej elektroniky nebo drogerie. Při osobním předání zboží prodejcům tvrdila, že jim peníze pošle přes QR kód. Nikdy to ale neudělala, dodala mluvčí krajských policistů Nikol Bočková.
2: Svým jednáním měla obviněna způsobit škodu za necelých 600 tisíc korun a k činům se doznala. Drogistické zboží měla použít pro svou potřebu, další odcizené věci měla prodat dál a finance použít na jídlo či ubytování. V případě odsouzení hrozí pobyt za mřížemi až na 5 let.
0: Před krajským soudem v Ostravě zítra stane 4členná skupina obžalovaná z brutální loupeže a vydírání. Od ostravského okresního soudu dostala nepodmíněné tresty v rozmezí od 3 do 5 let. Mezi odsouzenými je i ostravský hudebník Enrico Pešta, známý jako Hard Rico. Informoval o tom dnes mluvčí soudu Stanislav Cik. Je papučový den, akce společně s kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
3: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
0: Bohumín mění systém využívání cykloboxů u tamního vlakového nádraží. Dosavadní schránky lidé často zneužívali k odkládání nepotřebných věcí. Někteří je navíc blokovali, přestože v nich neměli jízdní kolo. Město proto testuje u 11 schránek nové řešení, potvrzuje mluvčí radnice Petr Vojnar.
4: Město začalo u mobiliáře poblíž vlakového nádraží testovat propracovanější systém, který počítá s využitím chytrých telefonů. Uživatel po naskenování QR kódu přejde do aplikace, kde si podle jednoduchých pokynů vybere konkrétní box. Na svou e-mailovou adresu pak obdrží kód, pomocí kterého box s kolem zamkne a později zase odemkne.
0: Napjatá situace na světovém trhu s naftou bude pokračovat také v příštím roce, předpověděla to dnes Mezinárodní agentura pro energii v pravidelné zprávě o situaci na ropném trhu. Uvedla, že dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa o dodávkách ruské nafty nebude mít na globální trh výraznější vliv, protože kapacity ruských rafinérií jsou v důsledku ukrajinských útoků výrazně omezené.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, lokálně během dne i polojasno. Nejvyšší teploty zítra od 11 do 15 stupňů Celsia. Na horách, v Jeseníkách a Beskydech budou teploty od 6 do 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 v Bohumíně ve směru na Polsko pokračuje oprava vodorovného dopravního značení. Pravý jízdní pruh je tam uzavřen.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký. Podzim.
6: Ano, ano, já jsem se společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám nadlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale že nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát. Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo, protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva nejsou. Je stejná. Ne, tak ne, co ne, měníš? Ne. Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budínová, tam měla taky krásné oči a tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný Jana Brejchová, že jo? To byly oči sami, že?
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepšit.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vás zdravím a všechny posluchače a přejím teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Takže mě vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny.

0: Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfu s paní primářkou, prtek pic. Pak počínající Pepka, postupné pitomnění.
1: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
0: Přestávám pít.
1: Podle pravdy.
0: Přestávám pít. Přesto.
1: Přesto.
0: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
1: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
0: Telefon.
1: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku, proč posloucháte?
0: Bude pít.
1: Pokračujte, prosím. Pokračujte, prosím.
0: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
1: Poslední pomazání, pane Plecitý, předčasné. Pane Plecitý, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
0: Perspektivné potíže, paní primářko.
1: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
0: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku, Jirko je s námi taky zažil, takže ví, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně, v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. S Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl zanebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti zkáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: je stroj? No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají? Udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já se styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, já mám 4 TT. No. To je normální stánka, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasný. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak seš stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšim.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme ujídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě,
1: Tak
2: já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale
4: ti věš žlutý nebo zelený?
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
2: Naschle.
4: Zapsáno a děkujem. Kdo další?
5: Naschle. Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
6: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
7: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. No, padne pak dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
8: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No, to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
7: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
8: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtenštejnska.
7: Ano, ano.
8: To se ptají lidi.
7: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
8: Na mě ne.
7: A co já na to?
8: No, co vy na to?
7: No, co já na to teď?
8: Jak to, co vy na to?
7: No, jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
8: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl takhle, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtenštejnsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalosti z jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl, řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže, pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná. Zatím je každá jiná, než chci.
7: Já.
8: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to bylo slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik, jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak, jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali. Mm-hmm.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 011 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Tady Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvina.
4: Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne. Pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, který jsem dostal a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Memoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek utekalo. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Krajští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. Jednání o koalici v Třinci se komplikují. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Zítra bude oblačno, teploty v regionu do 15 stupňů. Aktuální zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. O téměř 2 miliony a 800 tisíc korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
4: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
3: Třinec zatím nemá jasno o budoucím vedení města. Druhé a třetí nejsilnější uskupení, nezávislý Třinec a hnutí ANO, utvořila dvojblok. Vítězi Volte Třinec ve společném prohlášení nabídla půdorys, kde by každé uskupení mělo 3 místa v 9členné radě města. Tato nabídka má platit do dnešních 18 hodin.
5: První jednání podle lídra nezávislých Ivana Fremera nenaplnila očekávání druhého nejsilnějšího uskupení.
6: S tím, že my bychom šli do opozice, ale bylo by nám nabídnuto místo v radě.
5: To podle nezávislých neodpovídá vůli voličů.
7: Budeme prostě vyjednávat a vyjadříme se určitě k tomu prohlášení, protože je docela takové zásadní, bych řekl, a jsou tam takové striktní podmínky uvedené.
5: Říká vítěz voleb Marian Plucnar z Volte Třinec. Konkrétně jí situaci komentovat nechtěl. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
3: Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
8: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Ode dneška až do neděle bude neprůjezdná cesta mezi místní částí Odry Pohoř a Kletnou. Město totiž připravilo frézování vozovky, pokládku nového asfaltu a zpevnění krajnic. Objízdná trasa povede přes Odry, Mankovice a Suhdol nad Odrou.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno, přechodně polojasno a ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně při malé oblačnosti kolem plus 1 stupně Celsia. Zítra pak bude většinou oblačno, lokálně během dne i polojasno. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách od 6 do 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dejte pozor na dálnici D1 u exitu Mankovice ve směru na Ostravu. Stojí porouchané auto a čeká na odtah. Přejeme klidnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Ano, startuje ten dnešní den v kraji Moravskoslezském. Jaký byl, připomeneme už za chvíli. Alespoň jedno téma, jak vlastně vnímají šikanu ti nejmenší, to řeší dnes ve Frýdku Místku. My jsme u toho, máme tam stopaře Českého rozhlasu Ostrava redaktorku Petru Pivkovou. Podrobnosti za chvíli. Senátní duel kandidátů do Senátu dnes z obvodu Karviná v druhé půlce hodiny od 17. hodiny a 30. minuty. Ale zpravodajský souhrn toho dnešního dne s Lenkou Blažejovou, ten nabídneme už po písničce. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Opavě stále není jasné, kdo bude v čele magistrátu. Obě po volbách nejsilnější strany a sdružení vítězné hnutí ANO a OK změna pro Opavu potřebují pro nadpoloviční většinu v zastupitelstvu podporu uskupení Zelená pro Opavu. Zelení navrhují širokou koalici všech zvolených uskupení, to ale změna pro Opavu odmítá. 2 roky po povodních některé obce na Bruntálsku stále čekají na vyřízení žádostí a proplacení nákladů na obnovu. Celkem 22 měst a obcí ve společném dopise vyzvalo stát k urychlení administrace programu Živel 1. Požadují jasný přehled chybějících dokumentů a realistické termíny pro vyřízení žádostí. Městská nemocnice Ostrava připravuje modernizaci a rozšíření urgentního příjmu. Vybuduje nový 2podlažní pavilon a opraví i stávající prostory, potvrdila to mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Náklady na stavbu budou zhruba 180 milionů korun. Více než 100 různých oborů a profesí nabízí v Opavě veletrh povolání. Přehlídku pracovních možností pro školáky pořádá dnes a zítra Opavská hospodářská komora, Úřad práce, město Opava a taky Moravskoslezský kraj. Loňský veletrh navštívili přes 4000 lidí. Obec Albrechtice na Karvinsku opravila polskou mateřskou školu. Nový je především interiér budovy. Dělníci vyměnili elektroinstalaci, vnitřní vodovody anebo třeba podlahy. Stavební práce začaly na začátku prázdnin. Za rekonstrukci zaplatila radnice necelých 5 milionů korun. Nová točna na Bílé Konečné už je hotová. Část využívají autobusy a cestující z české i slovenské strany hranice. Součástí je i nové parkoviště pro osobní auta. Bude přístupné po kolaudaci.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Šikana očima dětí, jak ji vlastně vnímají ti nejmenší, jak ji prožívají a co jim pomáhá zvládat těžké situace, tak právě tomuto tématu se dnes věnují na setkání pro rodiče v knihovně v Řepištích na Frýdecko-Místecku. Na místě je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Na co se dnešní setkání zaměřuje a co se tady rodiče mohou případně dozvědět?
2: Krásné odpoledne. Tak ta dnešní přednáška, tak ta je o tom, už jak jsi říkala, o té šikaně z pohledu dětí, tedy jak oni ji vnímají, jak to prožívají a co třeba, proč třeba mlčí, což je jeden z velkých problémů. No a co všechno se na takové přednášce lidé dozví, tak to asi nejlépe ví organizátorka této akce, paní Nikola Hradilová. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a jsem ráda, že jste tady.
2: Řeknete mi, co tedy ta přednáška obnáší a co se dozví případní rodiče, kteří přišli?
3: Zvolili jsme toto téma, protože jedná se o aktuální téma. Jsou většinou rodiče tady, které to zajímá, jak se děti cítí, když něco takového s něčím takovým se potkají ve svém okolí nebo sami osobně. Takže za mě je to důležité téma, které bychom měli otevírat.
2: Ono to není jediná přednáška, kterou v rámci tady tohle cyklu vy děláte. Já vím, že vás čekají ještě další, tak na co se budou zaměřovat?
3: Ano, tyto přednášky v cyklu Žijeme v rovnováze vlastně pořádáme každý měsíc. Každý měsíc vybíráme jiné téma, nicméně v listopadu se budeme opět věnovat emocím u dětí a o Vánocích v prosinci nás čeká vánoční tvoření jako odměna. Takže zvu všechny. Podívejte se na náš Facebook, tvoříme komunitu a tam se dozvíte všechny krásné akce, které pořádáme.
2: No tak já přeju, ať i ty těžká témata mají své příznivce a ať přijdou všichni, koho to zajímá, k vám na přednášky a ať se vám dobře tvoří komunita. Děkuji moc.
3: Děkujeme moc.
2: Tak pokud by vás to zajímalo, určitě se podívejte, případně přijďte. Opravdu ta témata jsou zajímavá a myslím si, že je důležité se jim věnovat.
1: To určitě ano, témata jsou velmi zajímavá. Díky moc za všechny informace, které se týkaly toho dnešního setkání v knihovně v Řepištích na Frýdecko-Místecku. Redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Pivkové, která byla přímo na místě. Petro, hezké odpoledne přeji, naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si také říct, jaké počasí nás čeká. To všechno ví Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, dnešní den byl tak trošku proměnlivý, i když více zatažený. Kam se nám dostaly teploty?
1: Tak ty maximální byly nejčastěji v intervalu od 12 do 16 stupňů Celsia. Vítr ten máme teďka aktuálně většinou mírný, jihozápadní až západní, od 2 do 6 metrů za sekundu a je převážně oblačno.
0: Co nás ale čeká dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak to oblačno by mělo převažovat i během noci, i když přechodně může být i polojasno. Výjimečně se také mohou vytvářet mlhy a v Beskydech se také mohou výjimečně vyskytnout i slabší přehánky. Minimální teploty budou nejčastěji od 7 do 4 stupňů. Při zmenšené oblačnosti to bude až kolem 1 stupně Celsia. Vítr ten bude v noci slabý, severozápadní, postupně proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme převážně oblačnou oblohu, lokálně během dne může být až polojasno, maximální teploty budou od 11 do 15 stupňů, maximální teploty na horách nejčastěji kolem 8 stupňů a vítr bude jenom slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy čtvrtek co pátek?
1: Tak v pátek by mělo být z počátku noci ještě většinou oblačno, ale k ránu postupně bude oblačnosti ubývat na jasno až polojasno. Výjimečně se také vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Minimální teploty budou nejčastěji od 6 do 2 stupňů. Místy se tak mohou objevovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty budou od 13 do 17 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Sobota bude podobná?
1: Tam čekáme přibývání oblačnosti, nejprve jasno až polojasno, ráno lokálně s možností mlh nebo nízké oblačnosti. Postupně, jak jsme říkali, tak bude oblačnosti přibývat a večer se může výjimečně vyskytnout slabší déšť. Minimální teploty budou od plus 4 stupňů do nuly, maximální denní podobné jako v pátek, to znamená 13 až 17 stupňů, vítr slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, odpoledne postupně mírný severní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Říká Václav Smolka z ostravské pobočky Českého

0: Hydrometeorologického ústavu a já moc děkuji za předpověď počasí pro nejbližší dny a loučím se. Hezké odpoledne přeji.
1: Hezký zbytek na naslyšenou.
0: Naslyšenou. No a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vás v 17 hodin a 30 minut také dnes čeká senátní duel kandidátů do Senátu. Tentokrát obvodu Karviná. Více s Tomášem Pancířem od 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 75 Karviná. Ve studiu proto vítám vítězku prvního kola, kandidátku hnutí ANO, dosavadní starostku města Orlová Lenku Břiškovskou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A spolu s ní do druhého kola postoupil kandidát hnutí osobnosti pro kraj, ředitel Slezského divadla v Opavě Petr Kazík. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října odpoledne, což znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V Karviné letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrála Lenka Břiškovská z hnutí ANO, a to s výrazným náskokem. Měla 33,6% hlasů. Druhý Petr Kazík získal 14,3% hlasů a bylo to jen o necelou stovku hlasů víc než další dva kandidáti z Pirátů a z Občanské demokratické strany. Při tom rozdílu v prvním kole nebojíte se, paní Břiškovská, že někteří vaši voliči mohou brát to druhé kolo jako formalitu, nepřijít a že potom ty hlasy mohou chybět?
2: Tak především bych chtěla poděkovat všem voličům za důvěru, protože získat více než 8 tisíc hlasů, to mě mile překvapilo. Nicméně snažím se všem voličům říct, že tím to nic nekončí. První kolo je za námi a začínáme prostě od nuly, a to je důležité a každý hlas se počítá.
1: Pane Kazíku, vidíte šanci to ve druhém kole otočit, když ten rozdíl byl tak velký? Předpokládáte, že se vám podaří přilákat voliče třeba těch dvou kandidátů, kteří skončili opravdu velmi těsně za vámi?
3: Ano. Přiznám se, že jako zcela nezávislý, bez podporou tedy osobnosti pro kraj, které na Karvinsku nějak nepůsobí, jsem ten výsledek nečekal, že tedy to takhle dopadne, a jsem za to samozřejmě velmi voličům velmi vděčný. Na druhou stranu oba dva, ti, co zůstali za mnou, těsně, bylo to velmi napínavné, tak oba dva už přislíbili a už projevili tedy podporu, takže dohromady těch hlasů bylo docela hodně, takže nějaká šance tady je.
1: Tak jedna věc je, že vás podpoří ten kandidát, druhá
3: jeho
1: věc je,
3: voliči.
1: Jestli vás podpoří
3: jasně,
1: jeho voliči.
3: To
1: samozřejmě uvidíme v pátek a v sobotu. Vy vedete v posledních týdnech kontaktní kampaň, setkáváte se se spoustou lidí na ulicích, na náměstích, na řadě dalších míst. Když za vámi přijde váhající volič a zeptá se, proč má volit zrovna vás, v čem byste byli lepší senátor nebo senátorka než váš soupeř nebo soupeřka, co odpovídáte, paní Břiškovská?
2: Že samozřejmě proti kandidáta nechci hodnotit, to je na voličích, a já jim můžu říct to, co jim nabízím já, a to je každodenní praxe ze samosprávy, z vedení města, kdy v praxi se setkávám to, co eventuálně i tomu městu, i regionu chybí, v čem je možnost v tom Senátu víceméně pro ten region být nápomocná, a to je, myslím si, že to je to důležité, skloubit tu praxi přímo v tom Senátu a vlastně pomoct v legislativě, když to takhle můžu říct.
1: Co na tu otázku, v čem by byl lepším senátorem, odpovídá Petr Kazík?
3: Moje výhoda je asi v mojí největší slabině, to tak bývá. Předtím, že jsem politiku nedělal, byť jsem byl celý život velmi angažovaný, ale prostě ne politicky, tak mám jistou výhodu v tom, že a chci být tím propojovatelem, protože já jsem první krok udělal ten, že jsem navštívil všechny starosty, všechny ne tedy, vynechal jsem Orlovo.
1: Tak teď budeme mít nové starosty.
3: Ale, jasně, ale tehdy, já jsem se šel zeptat, jak ten senátor funguje, jak jsou spokojeni. Když ho mám někoho nahradit nebo mám pokračovat něčem, tak v dobrém ať pokračuji a v tom méně šikovném ať to dělám jinak. A zaznělo hlavně od všech, že senátora v podstatě za celých 6 let pořádně neviděli. Což mě překvapilo a považuji to tedy za velmi nešikovné. Ale na druhou stranu rozumím tomu, že ve chvíli, kdy senátor je ctí, řekl bych, barvy své strany, no tak samozřejmě prioritně podporuje věci, které jsou zajímavé pro tu stranu. Já chci zastupovat 9 obcí a chci, abychom podporovali ten region, nikoli v politické zájmy.
1: Oba jste říkali, že chcete podporovat region, tím se dostáváme k vašim záměrům. Kdybyste měli říci v bodech 3 priority, se kterými kandidujete do Senátu, které to jsou? Tentokrát začněme panem Kazíkem.
3: Tak zase samozřejmě chci se věnovat tomu, čemu se profesionálně věnuji celý život, což je oblast vzdělávání. Protože jsem byl 20 let akademikem a učil jsem na vysokých školách a učil jsem, od 40 let učím. Byl jsem podnikatelem, měl jsem vzdělávací firmu a jsem ředitelem divadla, čili mám dlouholetou manažerskou zkušenost, takže vzdělávání a kultura, to je jasný. A pak tím, že jsem pracoval s lídry, s mnoha firmami, tak mám bohatou zkušenost v této oblasti a tam bych byl schopen pomáhat hledání zdrojů, hledání podnikatelských aktivit pro ten region, protože prostě v celé republice znám desítky, možná stovky manažerů a majitelů firem.
1: Tři priority, které by v Horní komoře parlamentu chtěla prosazovat nebo dělat Lenka Břížkovská?
2: Tak je to hlavně budoucnost Karvinska po ukončení těžby, dostupnost zdravotní péče a samozřejmě i bezpečnost, protože to jsou ty oblasti, které nás trápí, jako když to řeknu, samosprávy nejvíce. Můžu říct, že v rámci Svazu měst a obcí Karvinska tak všichni starostové jsou vlastně členy toho takzvaného SMOKu a můžu říct, že hodně tady tohleto diskutujeme. Já jsem moc ráda, že v rámci SMOKu je tam i pan senátor Vícha a prakticky velmi často za námi dochází i pan senátor Feber, kterého já právě prakticky tím, že už nechtěl dál pokračovat, tak ho vlastně budu za značku ANO, jsem za něho kandidátem. Takže můžu říct, že v rámci SMOKu opravdu to jsou asi ty největší bolístky, které nás v rámci regionu trápí.
1: Když teď u těch priorit zůstaneme trochu detailněji, paní Břížkovská v prvním bodě na webu, na sociálních sítích, ve sítích píše o tom, co už říkala před chvílí, že skončila těžba a Karvinsko prochází zásadní proměnou, že bývalé důlní areály musí dostat nové využití. Jaké by to využití mělo být?
2: Tak hlavně by mělo přinášet znova dávat práci. Protože víme, že historicky šachty dávaly několika tisícům, neli 10 000.
1: Pardon, že do toho skáču. V praxi, co to znamená? Co tedy v těch místech může být?
2: Já myslím, že ať to nejsou jenom montovny. Rozhodně by to měly být, když to řeknu, měli by přijít investoři, kteří by nabídli, když to řeknu, práci od klasické dělnické profese až po střední management, až po ten vrcholový management, protože to je všechno to, co ty lokality, co ty areály, co ty šachty nabízely i v minulosti, protože na složení, když se podívám na složení občanů celého našeho regionu, tak nejenom inovativní centra, ale opravdu tu práci jako takovou v tom širokém spektru, v tom širokém spektru. Takže já to vidím v praxi sama na Lazích, kde velmi komunikujeme, co se týče města, státu, ministerstva průmyslu, SIRS, Diama a dalších soukromých vlastníků a můžu říct, že právě tam komunikujeme to, aby prostě ten areál znovu ožil a znovu to Karvinsko, když to řeknu, bylo na výsluní republiky.
1: Pan Kazík jako první prioritu uvedl vzdělávání. Když jsem se díval na váš web na sociální sítě, tak vy tam máte řadu podbodů. U vzdělávání mimo jiné píšete, že by se měla změnit státní maturita, aby byla jedna zkouška pro ukončení střední školy i přijetí na vysokou. Jak to jako senátor chcete zařídit, to byste univerzitám a vysokým školám přikázal?
3: Tak to vůbec nefunguje. Univerzity, zaplať pán Bůh, jsou zcela samostatné a akademická
1: svoboda
3: funguje.
1: Tak jak chcete jako senátor naplnit to, co slibujete?
3: Relativně jednoduše a ono, já jsem byl u mnoha projektů, které jsme realizovali v rámci kvality vzdělávání a bohužel životnost ministra školství je rok a půl a tudíž vždycky se něco vymyslí. Mezi náma nápad Cermatu a státních maturit byl na začátku skvělý a navazovalo to na SCIO, které prostě přišlo vlastně s úplně novým pohledem na to, jak se můžou dělat přijímačky. Zafungovalo to. Většina vysokých škol na to přeskočila. Když jsem byl prorektorem na Ostravské univerzitě, tak jsme přijímali díky SCIO testům studenty. Pak se přišlo na to, že by to měl mít teda přece jenom ne právě.
1: Vznikl Cermat a to bychom tady mohli být hodně dlouho, kdybychom to rekapitulovali. Mě zajímá, když budete...
3: Tak.
1: senátorem, tak jak toho docílit?
3: No ve chvíli, kdy se naplní ta myšlenka toho projektu, tak jak ten Cermat měl vzniknout, čili že bude jedna zkouška.
1: Ale jak zařídíte, že se naplní ten
3: Ve chvíli, kdy tak maturita bude kvalitní a ten systém bude kvalitní, já tam dávám příklad.
1: Rozumím, ale jak k tomu přispějete jako senátor?
3: No tím, že můžu zaprvé se bavit s řediteli škol, ze zástupci vysokých škol, které naštěstí máme vysokou školu zastoupenou i v našem regionu. A samozřejmě komunikovat s ministerstvem školství a tam já vidím tu možnost toho senátora, protože on v tom senátu z hlediska toho politického života sedí nejdéle. A senátor by mohl být údajně podle statistiky je životnost senátora 9,5 roku. Oproti tomu rok a půl je ten ministr a 4,5 roku je poslanec. Takže ten senátor by mohl ty moudré, chytré projekty, a máme jich spoustu, uvádět do života.
1: Kandidátka Hnutí ANO Lenka Břiškovská o tom už také mluvila a má to ve svých prioritách, konkrétně v bodu 3, že chce zajistit jasná a vymahatelná pravidla. Píšete, že obce potřebují účinnější možnosti řešit opakované porušování pravidel a situace, kdy sankce ztrácejí svůj účinek. Jak si to představujete?
2: Tak otevřít debatu, právě to jsou zase ty zkušenosti z té obce, otevřít debatu v tom, že když eventuálně někdo pobírá i sociální dávky a dluží státu, ale i městu, protože my můžeme říct, že v rámci města máme opravdu několik desítek milionů dlužníků a teď se nebavím čistě jenom za bydlení, ale právě za rušení toho veřejného pořádku a svým způsobem, když ten dotyčný nezaplatí tu pokutu a dostane další sankci, tak už to není sankce, protože mu je to svým způsobem jedno.
1: Pardon, tomu rozumím, ale zajímá mě jako senátorka, co byste s tím udělala?
2: Otevřít debatu o tom, jestli i tady se nedá na širším plénu, samozřejmě, jestli se i tady nedá udělat to, že svým způsobem, tak jak dneska, když někdo neposílá děti do školy, tak se přijde o dávky, tak jestliže někdo porušuje pravidla, tak i tohle by byl ten nástroj, kdy prostě nedostanou dávky.
1: A je to řešení?
2: Já myslím, že
1: nedostane
2: ano.
1: Nedostane se ještě do horší situace, nebude potom třeba alternativou kriminální činnost?
2: Tak víceméně to je přesně na té širší debatě. Otevřít, jestli je to vůbec možné, ale já si myslím, že vždycky nějaké řešení se dá nalézt a nemusí být příliš složité. Je potřeba si sednout s odborníky, je potřeba se ale otevřít tu debatu vůbec, že opravdu ty města a když i vidí městská policie, že někdo neřeší a je to hříšník, který je jako kdyby recidiva, tak i oni vlastně ztrácí smysl v té svojí práci a opravdu tohle téma by se právě mělo otevřít, že je to velký problém.
1: Petr Kazík, kandidát Hnutí osobnosti pro kraj, jako prioritu uváděl také kulturu. Když jsem se díval do podbodů, tak mě tam zaujalo, že tam máte podbod organizace multikulturního mezinárodního festivalu. Kde by byl, s jakým počtem návštěvníků byste počítal?
3: My jsme dokonce připravovali projekt na světový festival v tomhle regionu a to by mohlo být, my jsme na takovém festivalu byli už několikrát s Permoníkem a tam je 15 000 účastníků. Tak a měli jsme ten projekt připravený, jenom jsme nedosehnali podporu, tedy dostatečnou podporu státu. Jednal jsem tenkrát i s ministrem financí a vůbec na to neslyšeli, ale já trochu tady jsem v rozporu, přivést nové investory je sice dobrý nápad, ale to fakt bude tak za 6 let. My můžeme dělat ty věci daleko rychleji, takže jsou tady projekty a už je to vlastně načrtnuto a mohlo by se to velmi rychle realizovat. Konkrétní příklad, šachta Barbora, která už je udělána a měla by být Gabriela taky doupravená jako kulturní multicentrum s 900 posluchači a Permoník může pozvat z celého světa, koho chce. A všichni za náma přijedou z New Yorku, ze Singapuru, z Jižní Afriky, přijedou rádi, ale nemají kde zpívat. Takže ve chvíli, kdy budeme mít kulturní zázemí, a to může být v tom, v těch brownfieldech se to dá vybudovat a peníze na budování
1: Já si
3: program.
1: Toho říkám, je potřeba k tomu, abyste uspořádal něco takového, být senátorem?
3: No,
1: je to práce pro senátora?
3: Samozřejmě zase senátor může a musí pomoci přinést ty peníze z toho centra, vůbec aktivovat, aby takováhle nabídka byla, aby byly takové projekty. A myslím si, že ano.
1: Tak je to myšleno. Posloucháte senátní duel kandidátů ve druhém kole voleb ve volebním obvodu Karviná. Ve studiu jsou Lenka Břiškovská z Hnutí ANO a Petr Kazík z Hnutí osobnosti pro kraj.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které naopak neprojdou. Já se vás teď zeptám na několik konkrétních věcí, o kterých diskutují současní ministři, poslanci nebo senátoři. Zajímá mě, jak byste se k ním postavili. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, u kterého nemůže sněmovna přihlasovat senátory. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu, aby výsledek byl závazný, muselo by hlasovat pro vítěznou odpověď alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry takovýto návrh byste podpořil, pane Kazíku?
3: Ne, určitě ne. Já jsem hluboký demokrat a myslím si, že zastupitelská...
1: Hluboký demokrat, který nechce referendum?
3: No pozor, referendum už tu bylo a řešilo se speciálním zákonem, čili vstup do NATO, odchod z Evropské unie, samozřejmě tam ať proběhne referendum, ale na to se dá udělat speciální zákon, ale všechno ostatní by měla, myslím, že na to má Česká republika dostatečně kvalitně udělanou ústavu a systém, který je schopen o těch věcech rozhodovat.
1: Lenka Břiškovská by podpořila s těmito parametry návrh ústavního zákona o celostátním referendu?
2: Nemyslím si, nemám ho úplně načtený, tenhle ten zákon, nicméně já pro referendum jsem, ale s jasnými pravidly. Pokud se mě někdo zeptá, jestli eventuálně referendum o vystoupení třeba z NATO, tak proto nejsem. Myslím si, že nemělo by se týkat právě referendum by se nikdy nemělo týkat například základních práv a svobod, daní, státního rozpočtu. U tady těchto otázek tam třeba proto referendum nejsem. Nicméně vždycky je to na tom, jak je ta otázka položena a pokud budou mít jasná pravidla, proč ne?
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, paní Břiškovská?
2: Umím si představit snížení věkové odpovědnosti, ale ne plošně. Určitě u závažných trestných činů mladistvých, tam si to asi dovedu představit.
1: Na kolik?
2: Já si nemyslím, že bychom se měli bavit o věku. Proč 13, proč 12, proč 11? Myslím si, že pokud by to měl být...
1: Tak nějaký věk musí být stanovený.
2: Určitě, ale je to taky o té debatě právě těch odborníků. Já si právě myslím, že když bychom to udělali plošně, tak si nemyslím, že by to bylo dobré v rámci našich dětí. Nicméně, pokud někdo, a tam by to ti odborníci měli právě posoudit...
1: Rozumím, mohli bychom pokračovat dlouho, kdybychom měli čas, musím vám do toho skočit. Petr Kazík, jak vy se stavíte k debatě o tom, jestli nesnížit věkovou hranici trestní odpovědnosti?
3: Já tady souhlasím v tom, že měli by to definovat odborníci jednoznačně, děti dospívají dříve, takže určitě ta hranice by se snížit mohla. Na jakou úroveň, to by určitě sociologové byli schopni jasně vydefinovat a reagovat na to, že prostě se vyvíjí dneska i mladý člověk trochu rychleji, než to bývalo před lety.
1: Senát letos slaví 30 let své existence. Jenom stručně, je pojistkou, osvědčil se za těch 30 let, pane Kazíku?
3: Já jsem přesvědčen, že určitě ano. Jo, už to, že ústavní změny nemohou proběhnout bez Senátu, to je to nejdůležitější a občas i to vrácení toho zákona může mít efekt.
1: Paní Břiškovská?
2: Určitě ano. Senát vnímám každopádně jako důležitý druhý pohled na zákony.
1: Blížíme se k závěru. Otázka, protože jeden z vás je ředitelem divadla, druhá je starostkou Orlové, což samozřejmě teď vás čeká vyjednávání, ale dopadli jste tak, že součástí toho vyjednávání jste. Pokud budete senátorem na plný úvazek, paní Břiškovská?
2: Já jsem se nikdy netajila tím, že pro mě je důležité město a právě v tom vidím to propojení senát, město, dávat do toho senátu opravdu i tu praxi, tak samozřejmě bych skloubila tyhle ty dvě, jsem jenom člověk, takže v tuto chvíli říkám ano, chci to skloubit, protože přinést právě při tvorbě zákonů tu
1: rozumím,
2: praxi.
1: Skloubit oboje. Pan Kazík?
3: Mám to podobně, já jsem to moc neplánoval, v tuhle politickou kariéru, nepřipravoval jsem se na to, přišlo to nečekaně. Myslím si, že první dva roky senátor sbírá zkušenosti, ostatně jako všude. Dva roky, abych dotáhl některé věci v divadle, které jsem začal před 3 lety, by měly stačit, a pokud bude ta funkce náročnější, tak samozřejmě pak dát přednost tomu, kde mě bude víc potřeba.
1: Takový byl další senátní duel, a sice duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 75 Karviná. Našimi hosty byly Lenka Břiškovská z Hnutí Ano, díky, nashledanou.
2: Také děkuji a nashledanou.
1: A Petr Kazík, kandidát Hnutí Osobnosti pro kraj, díky, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.
0: Volby 2026. Senátní duel.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V Hlučíně se rýsuje změna ve vedení radnice. Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. Novou točnu v Bílé už využívají české i slovenské autobusy. Zítra bude v našem kraji oblačno s teplotami od 11 do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hnutí ANO zřejmě přijde o funkci starostky města Hlučína na Opavsku a skončí v opozici. Vedení tamní radnice chtějí převzít Lidovci, ODS, Sdružení Hlučíňáci a Občané pro Hlučín. Dohromady mají 12 mandátů z 21. Vyplývá to z povolebního vyjednávání. Jak potvrdila volební lídrině Lidovců v Hlučíně Petra Řezáčová, uvedené strany a sdružení se dohodly, že budou spolupracovat. Ostravští celníci zajistili při kontrole osobního auta u Šumperku 34 kg kratomu. Řidič a spolujezdec uvedli, že psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá kontrole, zakoupili prostřednictvím aplikace. Policisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou. Pokračuje David Kubenc, mluvčí celního úřadu v Ostravě.
5: Vzhledem množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kg zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení. V případě prokázání viny hrozí podezřelým až 2 roky odnětí svobody.
4: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Nová točna na Bílé Konečné v Beskydech už je hotová. Část využívají autobusy a cestující z české i slovenské strany hranice. Součástí je i parkoviště pro osobní auta, které bude přístupné po kolaudaci. Nezávislý starosta Tomáš Kubačák upozorňuje, že na parkoviště nesmí vyjíždět těžká technika.
6: Zaznamenali jsme minulý týden vjezd těžkých nákladních vozidel na parkoviště. Museli jsme pokutovat společně s městskou policií s Frýdlantou na Dostravici, kdy hrozí k poškození povrchu této činy a není určena pro nákladní vozidla.
3: Počasí.
4: V noci bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno, přechodně i polojasno a ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, při malé oblačnosti 1 stupeň. Zítra čekáme většinou oblačno, lokálně během dne i polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách 6 až 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V ulici Československé armády v obci Klimkovice na Ostravsku havarovala před chvílí 2 osobní auta. Je tam omezený provoz. Policie už nehodu vyšetřuje a z opatrností se dá projet.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Přeji vám krásný podvečer. 4 minuty po 18. hodině máme právě teď. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli také Ostravská rozhlasová rodinka. Druhá část této hodiny našeho podvečerního vysílání patří lidové muzice v pořadu Hudba země s Janem Rokytou. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.

0: Víte, že Dny NATO Ostrava jsou největší bezpečnostní přehlídkou v České republice? Akce se koná každoročně od roku 2001. První dva ročníky se konaly v Ostravě na Černé Louce, od roku 2003 akce probíhá na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Ano, je tady pro vás ta dnešní podvečerní ostravská rozhlasová rodinka s písničkami na vaše přání. Kdo slaví svátek má Agáta, tak Agátám vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 14. října a slavíte dnes narozeniny. Přidám rovnou první přání, které je pro dva oslavence. Dobrý den, prosíme o hudební gratulaci pro členy MKS Karvina z ulice v Áleji. A kdo slaví? Slaví pan Pavel Humeniuk, krásné narozeniny právě dnes 14.10. A 14. října slaví také pan Jiří Jirku. Oběma přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví, také hodně štěstí, radosti a pohody.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také dnes vám dávám k dispozici i telefonní linku 59 611 22 66, ať můžete vybírat písničky na přání také tímto způsobem.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Pátek přijde k nám do studia zpěvák s titulem Juder, kterého ale více než paragrafy vždycky zajímala muzika. Janek Ledecký vás mimo jiné pozve ke sledování dokumentu, který zachycuje jeho vystoupení na Hlučínské štěrkovně. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou.

Pěkně vás vítám, vážení a milí. Na Prahu 14. říjnového podvečera vás srdečně zdravím a jedním dechem vás zvuk poslechu live, tedy živé nahrávky vojenského uměleckého souboru Ondráš. Koncert se konal v září roku 2020 a já vám rád nabídnu výběr těch nejvydařenějších snímků, které členové armádního tělesa ve studiu S1 zahráli a zaspívali. Rád tedy v dnešní hudbě země vítám orchestr lidových nástrojů Ondráš, aby nás pod vedením primáše Štěpána Blinky přivítal orchestrální znělkou. Ve víru čardášových melodií ze středního Slovenska vám přeji dobrý poslech, užívejte tu folklorní krásu plnými doušky.

dozněla temperamentní úprava Michala Budínského Děvčatko z Majera, která byla poklonou odkazu významného romského houslisty Rinalda Oláha. Ze středoslovenského Podpolaní zamíříme do známé i významné slovenské obce Tierchová. Dědina na úpatí vrcholků Malé Fatry je nejen rodištěm zbojníka Juraje Jánošíka, ale je i velmi autentická svou tradiční folklorní hudbou. Tierchovskou muziku nám vysokým hrdelním zpěvem a hrou na speciálně vyrobené takzvané korýtkové nástroje předvedou členové orchestru, kterým předzpěvuje Ondřej Winkler. Hned poté se jako solista představí bývalý primáš orchestru Jaromír Kučera a ve variacích na téma z moravsko-slovenského pomezí dokáže svůj talent i virtuozitu. Škatulová muzika i čardášové téma v kopčianskom rybníčku jsou zde v podání Ondrášek vaší potěše i k podvečerní pohodě říjnového času.

Houslové virtuózní notičky Jaromíra Kučery zavířily druhou říjnovou hudbou země a mě tak napadlo, že bývalý primáš a umělecký vedoucí Ondráše vyšperkoval ten čardášový variační motiv opravdu moc krásně. A muzikantské potěšení s Ondrášem na vlnách Českého rozhlasu Ostrava ještě nekončí. Předarmádní orchestr se opět postaví jeho primáš z roku 2020 Štěpán Blinka a spolu s ním přivítáme v rozverných dívčích nápěvech z Jižního Valašska i dívčí sbor. A poté se po houslistovi Jaromíru Kučerovi představí i druhý solista večera, kterým je zpěvák a hráč na lidové píšťaly Marian Friedl. V jeho vlastním autorském dílku mu zanotuje komorní skupina muzikantů a vy si můžete poslechnout úsměvný příběh o bylinkách i o spirituálním tekutém života budiči. A tady už máme valašské vyškérky, které mají, považte, chuť se vdávat.

Tak to, vážení a milí, vidíte, či snad lépe, tak to slyšíte. Za prodané bylinečky vléval Marian Friedl zdraví do hrdla a dcerky Vyškérky, ty si písněmi poklebetili o vdávání i o mužském plemení. A my jsme zase společně dospěli až do finále naší folklorní pouti s vojenským uměleckým souborem Ondráš, který jste si, pevně doufám, jak se patří, užili. A já pevně věřím, že takových koncertů s živou hudbou bude jen a jen přibývat, respektive, že jich aspoň nebude ubývat a že u nich vždy budou moci být i naše rozhlasové mikrofony. Ve víru temperamentních melodií ze západoslovenské Myjavy se s vámi spolu s Ondrášem za všechny interprety loučí a opět za týden se naslyšenou těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Hudba země a váš průvodce slovem Jan Rokita.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učinění, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Toma Peské, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Toma Peské, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projde dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom

0: špatně někde?
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížnej stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každý několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi?
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, že tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace, a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka.
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, to znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírného centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojené dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací uzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický, jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem v jedné z těch 2 letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, ať všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun, pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 s Ústím nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se zpomaluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: České spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioli. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce, jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje, děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači si já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluji ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29-letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefan,

0: i obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
1: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákazníkům radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
2: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
3: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
1: Jaké jsou největší chyby?
2: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
1: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
2: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že i naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování, to znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
1: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
2: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam od toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou. Pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
1: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
2: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
0: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později ji Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už

0: bývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či Veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobily za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla vskutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Džbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím. Měl ho ve Spálené ulici.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu by jsme neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probandky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat aviváž, maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: A 20 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
6: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
3: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru.
4: Počasí.
3: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Jo. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte, takže... Vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak, jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: provdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný. Udržíš,
3: No.
4: No.
5: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Tam opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je zmačím. To v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babo.
5: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měl takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápis? Ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluzhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě tebe tedy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekněme na názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to po Tímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, jestli jdete řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem k tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režizér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak jo,
4: já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, no. Co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v montérkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschledanou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
4: Naschledanou.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste pro to nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta si pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsi malý a tohle rozkočné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, aspoň se tam?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učetní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte, tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli ten?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Protože, ano, byli tu spisovatelé.
7: Zajímavý, při... nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohužel, Hrabal
8: Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.

ale známo by, hrajte blbci, víš, že známo, sám budu dlouhý, zpívat a ráda, zpívat rád a

0: hodně tuku, říká.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Když jsme byli zamestnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo kto je? Tak predsa... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyč,
1: to sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
2: Alebo plechy.
1: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dali Julovi 4 takty plus minus k dobru.
3: Zadržte. Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpustil. Když to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišel, ako by mali oslovovat, či pán velvyslankyň. Jeden pán by dokonce poradil, že pán velvyslankuň by mohl. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tím rozmýšlet, je to neaktuálne, ale toto bol problém, který se teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Já jsem se strašně začal smět a bylo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bylo, já jsem se nemohl zdržet, tak jsem se musel smět, že mi slzy tiekli, on vůbec nič nechápal. Teraz moja žena se mu to snažila vysvětlit, ale to nešlo. Zkrátka nešlo to vysvětlit, že v čom je ta sranda, no. No nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu. To sa mi už tiež nesplní. Stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad. Tam teraz bežne chodím, samozrejme. Nechajme to tak. Že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami, ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Tak? A teda, odovzdal by som mu tie poverovacie listiny. On by ich odovzdal tomu Špačkovi, alebo a teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril?
3: A teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
1: Chlupatý kaš...
0: To je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
2: To je jako návrat Beatles, že jo?
4: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele, Petr. A teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru. Já přijdu před představením do divadla a říkají, tak co bude kaktus, jo?
2: Často nevidíme a když ten kaktus zaspíval, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením. A sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, mašnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterém měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takový starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční nebě jsou starý do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mi říkala, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mi říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to v hlavě, jak to zpívá voda, mm-hmm. tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, co by mladý švíhán, že, tak jsem musel jít převlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. Mm-hmm. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve Říči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. Co. No, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. Mm-hmm. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No,
1: to
0: teda. No, polka... Nevím, jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás.
1: Mistr, a my jsme spadli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, no. Tak to byla Mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, Olka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, když je to tak, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom v druhém ročníku, to bylo jenom na 2 roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli kolektivní výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o 2 roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do 3. rok do tanečních a to bylo zároveň 1. rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, 3leté taneční kurzy. Tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: To je asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to byste po mně chtěl moct, to mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nezahá. To já zapomínám hodně, tak to byste. U mě není dávno 20, ani 50, tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho,
0: masakr.
1: No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi měli spolku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tak na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Mm-hmm. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že.
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec jsme
1: krásné,
0: to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale to by dneska určitě neoblekla.
0: No tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala, tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše, moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: chvíli bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: No, asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale je to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou. Tak.
1: Ano. No, a byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Válčík, jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty z tanečních?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu, ale ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl taft, z taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to muselo.
1: Ne, taky ne. Hodně lestej materiál. Aha. Hodně lestej. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotaneční, čistě dotaneční šaty a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normálně kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všechno šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem doteďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čar?

0: majitel maďarské národnosti barack pálinky. Ta pomůže.
1: Jo, trafí, ale víte co, on má rád tu hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrte, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím nechám jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční a prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, v první a potom ještě od pionýrské, z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Jo, tam my jsme měli i prodloužení.

0: No, ale já měl taneční taky na Staré Radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka, a je tam teda vytištěný pár taneční a když to otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, já ten datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý.
0: Mhm.
1: Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, tak... jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo. Takže vás hodnotil tanečník. Jako
1: hodnotil tanečník, měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě, to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, jsou všichni pryč.
0: No, paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel tak, už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku, a to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to mě tady zůstalo, a mám to v albumu, tak si vždycky na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství. Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali holky.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční ale lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodí do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, tak co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, protože tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak, to se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete
1: no,
0: si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten
0: raz,
1: ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Neopotili partnerku.
0: Ano. Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jí moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc krát, dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás taky nás pár tanečních hodin, tedy taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je tu paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale ročník 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: Tango, swing, taky. Se tehdy tančí, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, a či tak Valčík do Eva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, také čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak by typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na 2 kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je schované na památku.
0: No a no, když tady máte 2 dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky 2 zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeť vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No. No tak to by no, ještě měla pravit. No,
1: ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu napřed Havlice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No, a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj z Brolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ze 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roků, žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: No tak.
1: No, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kroužku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo, dnes ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám tak. Taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Víte, dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač a vidíte, tak já chodím spát jakékoliv je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, tak už jdu na kutě.
0: Tak dobrou noc
1: tak
0: a hezké sny.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vyslechli všichni posluchači a nezlobte se, ale jestli vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako letecký mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bohdíš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Mm-hmm. Tak naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat, prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svítu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co no, boty a tak dále a tak jsme tam zapadli do toho podniku nebo tam jedí, no a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako první vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. Taky se toho dost jako utratilo. Říkal, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takový jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od něj ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. Takové, to byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no. Který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak říkám na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám s manželkou, jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže
1: medánka.
0: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, čača, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista, no.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. No, na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel na co si vzpomněl, tak to nám zahral a takže podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smelík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Nástroje, tak složili kapelu, měli jsme to aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsem byl na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti z Arizona,
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy. Ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli z vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma Noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutné, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla, smím prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak,
0: jo?
1: Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 už byly takové 4 roky takové studentské lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný a vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou
1: taky
0: zase někdy v Noční lince. Moje taneční. Máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz lomítko linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy, to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Pečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nebojí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přeruším, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vlastně, no, tam jsme mohli trochu utéct, jsem tam, tak však jak mě stále huněla někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky měla jsem polku valčíka, moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynechali, my jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty moje babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle, prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo.
1: No, tak to,
0: a víte
1: tak
0: co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům. A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Kdy to bylo? Jsme se mohli... Který to byl
1: bylo
0: rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vý, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. Ano. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že, ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, nevím, jestli se tomu říkal tenkrát, zrcadlový sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Víte, tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: Super. No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě, co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky, když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat. My jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidiskoklan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška víme tam ještě taky ty plesy a takhle. Takže to bylo, co jsem teda jako, co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaký vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam myslím není. A to byl Ševčík.
0: Tak to byl už Kozák, si nevybavuju.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tane.

0: ročník jsme byli taky strojaři, takže samý kluk a přiřadili nám holky z Jaselské zdravotní sestry.
1: Zdravka, no jo.
0: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
1: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
0: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle. Mm-hmm. Do toho se vešly 2 petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže
1: přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
0: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu školní.
1: Ano.
0: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny. No a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne plést teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo? Že fakt těch vzpomínek mám spoustu. A v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, mm-hmm. před Štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takovej večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychváleni, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty... Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka. Že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních. Jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova.
1: Ano, Kudláček no. Tam byl pořád i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
0: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
1: No my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
0: Antidisco Klan, no, a vždycky, když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
1: Antidisco Klan. No, tak. Tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
0: je, je tam pořád.
1: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
0: Tak jo, naschle.
1: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje. Tedy zváš zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900, číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku, jsem odhodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valačka.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, všechno. A teď bych. Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních?
1: Já chodila v 44. Tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. Já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měla příhodu a v Jeseníku a
0: a mě by zajímalo, tedy já vám zkusím
1: ukončení taneční, tak když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše porty nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý a vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, já se probůh, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení dala jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se ostříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běžně kotří. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to já si mám hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylet. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk zpátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo, vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky sporečku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz/lomítko linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3-0 na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to zlepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus o zpět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všecko je OK, máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý, kdybys byl trochu vyšší, tak to, ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK, takže a řeknu vám, když se ty diska, no tak ty mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Novíčín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: Novíčín, ano, Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď, potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle, potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, valčík, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jen učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy v českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné.
0: Vláďo, a už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju v Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od Talima, ale teď jíme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři, takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádherné.
0: Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vles mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla se statecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě? Jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak odvzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodil-li opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
3: Tedy vy jste ten Václav Lisický?
2: Trest, pane. Já vám ho přivedu.
3: Tedy vy jste ten Václav Lisický? Řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
2: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
3: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
2: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen. Hrom do vás, rozklikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady?
3: My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
2: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
3: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
2: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
3: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
2: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
3: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
2: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač

0: Musí mít nějaké nohy. Obejte se, viděl pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí.
0: Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co? Uhodil jste tím kamenem toho poděla nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a tak Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z ní třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla.

0: žel doutník.
1: No, už jste tady. A to vás přivedlí a nemáte sirky?
0: Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že nemám.
1: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
0: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
1: Je dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, švejku?
0: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
1: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
0: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
1: Dobře. Pojďte se tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opucle. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není pucflek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buči jako vůdu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Zloužíš pár facek.
0: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří švejka přivedli, a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
1: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase se folonuju do kasáren.
0: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát švejka s ručnici a bajonetem. Já bych něco pil, povzdechl malý optimista. Kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
2: Volové jsme byli,
0: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
2: Já bych něco pil,
0: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
2: Pust nás domů, kolego, neblbni.
0: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
1: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
0: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, švejk zasalutoval a řekl. Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že jsem zde.
1: A co tady chcete?
0: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane Feldkurát.
1: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
0: Do vašeho bytu, pane Feldkurát.
1: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
0: Poslušně hlásím, pane Feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
1: No a jak jsem se sem dostal?
0: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
1: Já jsem na žádný návštěvě, nebyl, to se mýlíte.
0: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
1: Já vám upadnu, upadnu.

0: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
1: Co si přejete?
0: Řekl polní kurát, díla je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
1: Co jste zač?
0: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
1: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
0: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
1: Já vás, pane, neznám!
0: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
1: Znáte vy otokace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
0: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
1: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
0: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
1: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
0: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vztyčil se k divákům.
1: Jo, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskovanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
0: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
1: No nic, babišku, nic, tu spíritu tvou, bohu svou.
0: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
0: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nedej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimůžuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulíci, líbe kamarád. Jsi ten totl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších případech, ve všech případech vy jste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí blíden tambor, blíděnil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to... Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
5: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
4: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože, působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil. Oh,
4: zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábl mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Aha, 4.
2: Muži?
4: 3 muži a 1 žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá Mary.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
8: No dovolte. Jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR. To nevíte?
6: Ne. Ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Skotland

kola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletím.

today. Už se jenom větrem zachvívá prostřelený mě.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.